0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

23 hodin. Jsou 23 hodin. Jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zpěvák Bruce Springsteen nám dospíval na Signál Rádio minutu před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy a po nich Pet Shop Boys, Kim Wilde nebo Billy Joel. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehodu hlásí Pražský okruh na 29. kilometru ve směru od Ruzyně k D7 a nehoda se zraněním se stala na silnici 187 u obce Hrádek na Klatovsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Ve středu 27. května hezký den přeje Lucie Sinková. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpět klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to včera sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Členové sněmovního výboru pro obranu dnes ráno projednají návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Na jednání byli pozváni současný šéf armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který je kandidátem na jeho nástupce. Dorazit by také měl ministr obrany Jaromír Zuna. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal včera večer ve hře Eurojackpot skoro 3 miliardy korun. Dodejme, že dosavadní rekord z května 2015 byl 2,75 miliardy ve stejné hře.
0: Co se děje v regionu?
2: Práce na 100 let starém mostě, který spojuje pražské Holešovice a Libeň, stojí. Důvodem je rozhodnutí brněnského krajského soudu, který potvrdil zákaz stavbu zbourat a nahradit ji replikou. Demolice už ale začala a na straně k Palmovce začaly vznikat také nové oblouky. Teď je ale stabeniště prázdné. Technická správa komunikací nemůže po rozhodnutí soudu pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na CR Sklo.

0: CZ. Signál rádio počasí.
1: Dnešek bude opět jasný nebo skoro jasný, odpoledne přechodně i oblačno, ojediněle se sem tam objeví přehánky nebo bouřky. Především na východě Moravy a Slezska a nebo na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměří až 33. Na Signál rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál rádio.
2: Přeju vám krásné ráno, bylo 6 hodin, tak vás ze studia všechny zdraví Jirka Svoboda. Na Signál rádiu právě začíná středeční ranní vysílání, které bude jako vždy plné hitů 80. a čerstvých aktualit, zajímavostí a dalších informací. Abyste zkrátka od rána měli přehled o dění kolem nás. Věřím, že i dnes se vám s námi bude dobře vstávat a zahajovat nový den. Všem přeju hezký poslech.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Se Signál rádiem vstupujete do nového dne. Před námi je středa 27. května a v polovině pracovního týdne má svátek Valdemar. Moc nositelů tohoto jména u nás nenajdeme, jsou jich necelé 300, ale i tak si zaslouží od nás všech přání. Narozeniny by dnes měl slovenský herec a představitel seriálového Doktora Sovy Ladislav Chudík a mezi oslavence patří například britský šéfkuchař a televizní hvězda Jamie Oliver, rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo herec a komik Luděk Sobota. Blahopřejeme. No a my ostatní si můžeme užít například den plážových žabek. Tím myslím tu plážovou obuv, také je den lepící pásky, anebo den hroznů. Ať už máte hrozny rádi čerstvé, anebo ve formě vína, je na ně dnes ten pravý den, tak si ho užijte.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Zpěvačka Kim Carnes v ranním vysílání Signál Rádia. Dnešní ráno je v Česku převážně jasné s teplotami od 11 do 16 stupňů. Například Liberec a Jihlava aktuálně měří 12 stupňů, Praha a Brno mají 14 a v Pardubicích den začíná na 15 stupních. Přes den pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne se může objevit nějaká oblačnost a s ní taky ojedinělé přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jihu Čech a na Moravě. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 33 stupňů Celsia. Před námi je tedy další den s letními teplotami.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ve středu ráno na Signál rádiu pěkně na pohodu Susan Vega a její Luka. Mám tady před sebou otevřené zpravodajské weby a vybírám pár zajímavých témat, abyste měli přehled o aktuálním dění a za chvíli taky probereme čerstvé počasí. K tomu do 7 hodiny například Celine Dion nebo skupina Bananarama. Tak ať vám dnešek s námi příjemně ubíhá.
1: Rozhovor Signál rádia.
2: Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi

0: Dělám dlo. Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio hraje osmdesátky. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bez starostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte.

0: Svou přítomností nás na vlnách Signál rádia poctila zpěvačka Celine Dion a naladila nás na další krásný a slunečný den. Dnešní ráno je v Česku převážně jasné s teplotami od 11 do 16 stupňů, například Liberec a Jihlava aktuálně měří 12 stupňů, Praha a Brno mají 14 a v Pardubicích začíná den na 15 stupních. Přes den pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne se může objevit nějaká oblačnost a s ní taky ojedinělé přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jihu Čech a na Moravě. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jihu Moravy bude až 33 stupňů Celsia. Tak vám přeju krásný den a posílám skupinu Bananarama.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Už dnes vám nabídneme zajímavý rozhovor a o něm bude řeč za malou chvíli. Před 7 hodinou taky zaspívají Kool & The Gang anebo kapela Bon Jovi, ale nejdříve si povíme, jakým tématům se věnují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident Petr Pavel má podle svých slov připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by mu vláda neumožnila účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Zároveň ale věří, že její podání nakonec nebude nutné. Nyní čeká na jednání vlády plánované na 8. června, kdyby kabinet měl rozhodnout o tom, kdo Českou republiku na summitu zastoupí, jak už dříve oznámil premiér Andrej Babiš. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliard korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá přes 437 milionů korun. Mezinárodní fotbalová federace FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese skoro 11 miliard dolarů. Mělo by to být až dvakrát více než olympiáda v Paříži a tisíckrát více než první šampionát v roce 1930. Nejvyšší částka příjmů bude pocházet z celosvětových vysílacích práv. Další miliardy dolarů půjdou od sponzorů. A čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Ašlera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia, kde vám už dnes nabídneme další zajímavý rozhovor a tentokrát se doslova vzneseme do oblak. Mluvit se totiž bude o akrobatickém létání. Například o tom, jaké to je letat v silných strojích hlavou dolů a v různých výkrutech, anebo co musí budoucí pilot absolvovat, aby se stal tím nejlepším. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě, Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Krátce před 7 hodinou na Signál rádiu kapela Bon Jovi Living on a Prayer. Se mnou už je ve studiu Lucka. Vítám tě, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bych ti mohl zapnout mikrofon,
1: no,
0: taky, víš.
1: A taky nemusíš, tak já budu dneska odpočívat.
0: Někdo vyhrál skoro 3 miliardy.
1: Ano, měla jsem to ve zprávách v 6 a už nám to hlásili tady kolegové všichni.
0: Jako neuvěřit, já si vůbec neumím představit, co bych s tím dělal.
1: No, taky jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že bych okamžitě jako asi dala výpověď, Jirko, promiň, nešla bych cestovat. Pak bych cestovala
0: tomu
1: asi,
0: asi rozumím, tomu asi rozumím, jako komu by se chtělo jako vstávat ve 4 ráno, když má v kapse 3 miliardy. No, dobře.
1: Ale jsou tací blázni, možná bychom se divili, že někteří, kteří jsou velmi zámožní, taky přesto vstávají do té práce.
0: Tak. Já si myslím, že hlavně se ten člověk, který to vyhrál, nesmí z toho zbláznit.
1: No. To by bylo asi těžký.
0: Pojďme ke zprávám.
1: Dobře, tak zatím jsem se nezbláznila, protože jsem nic nevyhrála. V Česku už 4. den po sobě padaly teplotní rekordy, kde přesně a kolik, to si řekneme. A v USA narazily Trumpovy snahy o změnu volebních obvodů na odpor. Kde se bouří, tak to uslyšíte taky.
0: A pak opět to nejlepší z 80. let, Madonna, Vem a nebo Jazů.
2: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D6 na 1,80 km ve směru na Karlovy Vary, zasahuje tady záchranka. Záchranka je i u nehody na dálnici D1 na 5. km ve směru na Prahu a záchranka zasahuje i na silnici číslo 20 u obce Chválenice na Plzeňsku. Jezděte velmi opatrně, Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
0: Signál Rádio, zprávy.
5: Hezké květnové ráno přeje Lucie Sinková. Novely o odkladu povinného používání Národního geoportálu územního plánování, digitalizace sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu bude dnes schvalovat Senát. Na programu jsou také senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenské příspěvku a o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních nebo volba členy Rady Českého rozhlasu. V Česku 4. dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 26. květen má 47 ze 171 stanic, kde se dlouhodobě měří. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. Včera tam teploměr ukázal skoro 33 stupňů Celsia. Senát amerického státu Jižní Karolína odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů ve prospěch Trumpovy strany. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud.
0: Co se děje v regionu?
6: Rekonstrukce Berounské České ulice probíhají rychleji, než se původně předpokládalo. Práce, které probíhají od 11. května, uzavřely část od křižovatky s ulicí Čertovka až po třídu politických vězňů. Doprava z Husova náměstí je tak vedena po objízdné trase ulicemi Čertovka, na Příkopě, na Parkáně a Karly Machové. Díky stabilnímu podloží se práce urychlí. Končit by se tak mohlo dříve než 30. června. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B obsadili 3. místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
5: Dnešek bude opět jasný nebo skoro jasný, odpoledne přechodně i oblačno, ojedinělé se sem tam objeví přehánky nebo bouřky. Především na východě Moravy a Slezska a nebo na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměří až 33. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
7: Středeční ráno se přehoplo přes 7 hodinu a s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. Dnes máme 27. května, tak má svátek Valdemar. Narozeniny by měl slovenský herec a představitel seriálového Doktora Sovy Ladislav Chudík. Mezi oslavence dnes patří třeba britský šéfkuchař Jamie Oliver, rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo herec a komik Luděk Sobota. Od nás letí oslavencům velké gratulace a za chvíli už se vydáme do minulosti a jedno z dnešních výročí se bude týkat i velmi slavného mostu. Tak dál držte signál, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte se Signál rádiem. V kalendáři je datum 27. května, což byl v roce 1942 den, kdy parašutisté Gabčíka Kubiš spáchali atentát na Heydricha. Mám tady pro vás ale i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byla v roce 1999 po 22 letech restaurátorských prací zpřístupněna poslední večeře Leonarda da Vinciho. V roce 1937 byl otevřen nejslavnější most světa Golden Gate Bridge v San Francisku. Do roku 1964 to byl nejdelší visutý most světa. Přežil bez problémů dvě silná zemětřesení, při kterých se jeho mostovka jenom lehce rozhoupala. V roce 1927 ukončila automobilka Ford výrobu modelu T zvaného Leasingka. Od roku 1908 bylo vyrobeno přes 15 milionů kusů. V roce 1902 se začal stavět plavební kanál Vraňany Hořín a Zdymadlo Hořín na Vltavě na Mělnicku. Dostavěn byl o 3 roky později. A v tento den se v roce 1897 konal první ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Byl to nejstarší silniční běh v Evropě.
1: Signál rádio.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Doufám, že jste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a věřím, že k ní přispěje i dnešní počasí. Ráno je v Česku převážně jasné s teplotami od 11 do 16 stupňů. Opět se bude velmi rychle oteplovat, protože přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může objevit nějaká oblačnost a s ní také ojedinělé přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jihu Čech a na Moravě. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů a na jihu Moravy bude až 33 stupňů Celsia. Vypadá to tedy na příjemný skoro letní den. Tak si ho užijte se Signál Rádiem.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Když jsou doma Galeje a Michal David na Signál Rádiu, před 7:30 ještě zaspívá Joan Jett, ale nejdříve vám prozradím, jaké události přinese 27. květnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes začne platit zákon, který umožní státu sdílet data a bude možné zjistit, jak se s nimi nakládá a proč data budou propojena s cílem jejich efektivnějšího využívání. Poslanecká sněmovna by dnes měla schvalovat změny v penzijním spoření a probrat stavební zákon. Preventivní roadshow Spolu proti melanomu má dnes zastávku na náměstí Míru v Praze. Kromě vyšetření kůže nabídne i možnost změřit si hodnoty tuku a svalů v těle na přístroji InBody. Svaz pekařů a cukrářů České republiky dnes v Pardubicích pořádá soutěž Chléb roku 2026. Odborná porota bude hodnotit nejlepší chleby tohoto roku a výsledky oznámí 11. června na Dnech chleba. Dnes v noci dojde k jedné z krátkodobých uzavírek na dálnici D4 u Jíloviště. Důvodem budou zkoušky provizorní lávky pro pěší. V pražské Jindřišské věži proběhne dnes večer dražba 37 fotografií z výstavy Všechny krásy Prahy. Výtěžek pomůže rodinám s dětmi po transplantacích. A na fotbalovém stadionu v Říčanech u Prahy se odehraje charitativní utkání sportovních a kulturních hvězd s fotbalovým výběrem evropského šampionátu z roku 1996. Akce připomene 50 let od triumfu Česka na mistrovství Evropy v roce 1976 a 30 let od stříbra na Euro 1996.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám postaráme o pořádnou porci zábavy. Díky nám budete moci zdarma celý rok sledovat stovky filmů a seriálů a tisíce hodin dalšího videoobsahu na streamovací platformě Prima Plus. Tento týden totiž v ranním vysílání hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo a dárky můžete získat rovnou dva. Kromě ročního předplatného na Prima Plus ještě navíc přidáme i náš krásný a vámi tolik žádaný hrneček nejenom na ranní kávu. Tak si připravte telefony s číslem 910 269 910, budou se vám hodit před půl devátou. A mezi tím můžete nastudovat detaily na našem webu signalradio.cz.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Klimatizované prostory budou také dnes naším největším přítelem. Máme totiž před sebou jasné ráno a slunce bude pálit i přes den, i když odpoledne se může objevit nějaká oblačnost a s ní také ojedinělá přehánka nebo bouřka. To se ale týká hlavně jižních Čech a Moravy. Teploty půjdou rychle nahoru, maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů a na jižní Moravě naměříme až 33 stupňů Celsia. Je dost možné, že padne i nějaký teplotní rekord. Tak dnes lehké oblečení a dostatek tekutin a také hudby ze Signál rádia.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno na Signál rádiu roztančila skupina London Beat a za chvíli to bude ABBA nebo Paul McCartney, ale teď ještě míříme do jihomoravské metropole. Nová brněnská porodnice hlásí další stavební zdržení a detaily k tomu přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Už loni měla původně začít výstavba supermoderní porodnice v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Zahájení stavby však zdrželo podání rozkladu proti postupu nemocnice v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Slavnostní poklep základního kamene se proto měl uskutečnit včera a ani tento termín tedy nakonec nebude dnem, kdy stavba nové porodnické kliniky začne. Co konkrétně stojí za odkladem zahájení stavby, vedení Bohunické fakultní nemocnice neuvedlo. Kdy přesně by klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie fakultní nemocnice Brno mohla začít vznikat a zda se bude jednat aspoň o termín v první polovině tohoto roku, zástupci špitálů neuvedli. Maminky budou tedy i nadále směřovat například na obilní trh nebo k milosrdným bratřím. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, blížíme se k 8 hodině a tak je čas na pravidelnou dobrou zprávu, která nás tentokrát zavede do školních jídelen.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Na jihu Čech mají školní jídelny velkého pomocníka, takzvané jihočeské online tržiště, kde je mimo jiné i velká nabídka biopotravin. Víc prozradí Petra Martínková z jihočeského krajského úřadu.
2: V poslední době roste zájem producentů s biopotravinami, za který jsem hrozně ráda, protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin. Především jsou zapojený krajské školy, ale postupně se přihlašují i obecní školy a máme dvě samostatné školní jídelny.
0: Do systému online tržiště se v Jihočeském kraji zaregistrovalo už 50 jídelen a zvýšil se i počet dodavatelů regionálních produktů. Děti se tak v jídelnách dostanou k větší nabídce jídel z biopotravin. Jihočeské online tržiště tak spojuje školy s místními farmáři a ukazuje, že zdravější a pestřejší školní stravování může fungovat jednoduše a moderně.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám dospíval Paul McCartney. Máme 4 minuty před 8 hodinou. Lucka už je se mnou opět ve studiu. Ahoj, Luci.
1: Hezké signálové ráno.
0: Už jsi měla svoji ranní kávu z našeho krásného rádiového hrnečku?
1: Už jsem měla.
0: To je dobře. Posluchač Lukáš, který ho u nás nedávno vyhrál, tak nám dneska poslal krásnou fotku, jak si ho užívá. Napsal, že to je velmi praktická cena, velmi praktický dárek. Poslal fotky dokonce dvě. I u jedné je jeho pejsek, který se dívá na ten hrneček plný kávy. Možná, že by se i pejsek napil.
1: Mě napadlo, že bychom mohli dělat třeba taky sluneční brýle, osvěžovadla nebo krém, že jo, opalovací.
0: Každopádně o ty hrnečky a také na předplatné Prima Plus budeme soutěžit už v té příští hodině, tak si to, přátelé, nenechte ujít. Co bude ve zprávách?
1: To si taky nenechte ujít. Sněmovna schválila návrat nižších odvodů pro živnostníky, pro nás živnostníky. Detailně to probereme za chvilku. No a byty i domy dál prudce zdražují. Proč, to vám taky povíme.
0: A po zprávách Frankie Goes to Hollywood, Jana Nanini a nebo Annie Lennox, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio doprava.
0: Pozor, dávejte na dálnici D11, na exitu 1 ve směru z Prahy se stala nehoda osobáku a kamionu, tady narůstá kolona. Praha Zenklova ulice, zdrží vás nehoda auta a motorky, na místě je záchranka a kolona se tvoří ve směru z centra. Dálnice D1, tady se bouralo na 196. kilometru ve směru na Prahu, samozřejmě se také tvoří kolona. A ještě tu máme Brno, ulice Lány, tady narazilo auto do stromu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 27. května je s vámi Signál Rádio a zprávy pro vás připravila Lucie Sinková. Nový trestní zákoník říká, že samotné neočkování dětí už nebude trestný čin. Rodiče tedy za to nebudou čelit trestnímu stíhání. Pokud by ale porušili nějaké konkrétní zákonné povinnosti, může jít maximálně o přestupek, ne o kriminalitu. Stát tím dává najevo, že očkování je důležité pro veřejné zdraví, ale nebude ho vynucovat trestním právem. Zároveň to souvisí i s konkrétními případy, které se v minulosti řešily. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň, stvrdila to včera sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Byty i domy dál prudce zdražují a na nové cenové rekordy je žene nedostatečná nabídka. Podle dat ČSOB indexu bydlení byty v prvním čtvrtletí meziročně zdražily o 12,5%, rodinné domy o 9% a rychle zdražují také stavební pozemky. Ex-prezident USA Joe Biden zažaloval americké ministerstvo spravedlnosti. Snaží se zabránit zveřejnění zvukových nahrávek a přepisů soukromých rozhovorů se svým životopiscem z let 2016 a 2017.
0: Co se děje v regionu?
2: Před dokončením je stavba nového zázemí Motolského koupaliště. Z důvodu nepříznivého počasí na přelomu roku se práce zhruba o měsíc zdržely. Dokončeny tak budou letos v červenci. Pražané ale o oblíbené rekreační místo nepřijdou. K dispozici jim bude dočasně s mobilním zázemím a po celou sezónu zdarma. Koupaliště už otevřelo. 1. června se otevře také občerstvení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 5 českých tenistů se dnes představí na French Open. Přesný program zná Petr Plimtovič.
3: O postup do třetího kola bude na pařížské antuce bojovat Muchová, Bousková, Bejlek, Menšík a Macháč. Velká výzva čeká hlavně na Sáru Bejlek. Ta bude hrát od 12 hodin na hlavním kurtu Filipa Chatriera proti čtyřnásobné vítězce French Open, Polce Świątekové. Na stejném dvorci si večer zahraje i Tomáš Macháč proti nasazené dvojice Alexandru Zverevovi.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude opět jasný nebo skoro jasný, odpoledne přechodně i oblačno, ojediněle se sem tam objeví přehánky nebo bouřky. Především na východě Moravy a Slezska a nebo na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměří až 33. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 8 hodin, pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Také v polovině pracovního týdne nás čeká soutěž o roční předplatné na Prima Plus a náš krásný rádiový hrneček. Před 8:30 si na telefonním čísle 910 260 910 nenechte ujít naší kvízovou hru Ano nebo ne. K výhře vám stačí jedno jediné správné slovo. No a za chvíli vás taky vezmu do Singapuru, kde úspěch slaví naši skláři. Jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, tentokrát vás vezmu vlastně až do Asie. Skleněnou džungli rozpohybují na letišti v Singapuru skláři z Nového Boru. Příprava potrvá zhruba rok a instalace by podle zástupce výrobce Leona Jakimiče měla proběhnout koncem příštího roku.
1: Tam to skutečně budou dvě desetimetrové instalace, 10 metrů dlouhý, 10 metrů vysoký, znázorníc jako rozkvetlou zahradu džungli nebo tropickou džungli a ty květiny se budou postupně jako rozvíjet přes právě ty serva a ty motory, které nám dodává VUTS. Já jsem na to hrozně pyšnej, protože to bude asi nejvíc instagramovaná fotka nebo video, protože tam prochází jako desítky milionů lidí tím letištěm.
0: Skláři z Nového Boru jsou známí unikátními skleněnými plastikami a svítidly, která dodávají do celého světa. Kromě jiného také vyrábí ceny Itálie a nebo ceny pro vítěze nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France. Signál Rádio vám

0: Na Signál Rádio jsme si dali trochu italské hudby a jako v Itálii bude vypadat i naše dnešní počasí, je dost možné, že by mohl padnout nějaký teplotní rekord. Ten z roku 1868 má hodnotu přesně 31 stupňů. Nás dnes čeká převážně jasná nebo skoro jasná obloha. Odpoledne se může objevit i nějaká oblačnost a s ní i ojedinělé přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jihu Čech a na Moravě. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 33 stupňů Celsia. Po této frontě se nám zítra lehce ochladí, ale nebude to opravdu nic dramatického. Tak hezký den a posílám Annie Lennox.
1: Ráno na Signál Ráno.

0: Máte naladěné Signál Rádio, už za chvíli zaspívá kapela Tým a hned po ní budeme soutěžit. Na telefonním čísle 910 260 910 vás čeká kvízová hra Ano nebo ne o dva krásné dárky, tak si to nenechte ujít. Teď ještě mrkneme, jakým tématům si věnují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident Petr Pavel má podle svých slov připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by mu vláda neumožnila účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Zároveň ale věří, že její podání nakonec nebude nutné. Nyní čeká na jednání vlády plánované na 8. června, kdyby kabinet měl rozhodnout o tom, kdo Českou republiku na summitu zastoupí, jak už dříve oznámil premiér Andrej Babiš. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliard korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá přes 437 milionů korun. Mezinárodní fotbalová federace FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese skoro 11 miliard dolarů. Mělo by to být až dvakrát více než olympiáda v Paříži a tisíckrát více než první šampionát v roce 1930. Nejvyšší částka příjmů bude pocházet z celosvětových vysílacích práv. Další miliardy dolarů půjdou od sponzorů. A čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Ašlera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám dospívala kapela Tým a už je čas vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Opět tady mám připravenou soutěžní otázku, na kterou se odpovídá pouze jedním slovem a získat můžete rovnou dva dárky. Dostanete roční předplatné na streamovací službu Prima Plus a k tomu náš rádiový hrneček. A telefon vyzvání, tady je Jirka Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, tady Katka.
0: Katko, já vás zdravím, jak se vám dneska vstávalo?
2: No, úplně úžasně.
0: Úplně úžasně do slunečného dne. Kde nás právě teď posloucháte?
2: Praha 10.
0: Praha 10, tak to nemáte od nás úplně daleko. Mám tady jednoduchou otázku, teda doufám, že je jednoduchá, a vy odpovídáte jediným slovem buď ano nebo ne. Jste na to připravená?
2: Jasný.
0: Tak Katko, já se ptám, byl Gaius Julius Caesar někdy manželem egyptské královny Kleopatry, ano nebo ne?
2: Ježišmarja.
0: Ježíš než Majdá.
2: Ježíš.
0: Tak ještě jednou, byl Gaius Julius Caesar někdy manželem královny Kleopatry, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Byl.
2: Ježiši,
0: byli manželé mezi lety 47 a 44 před naším letopočtem. Katko, nevadí, zkusíte to zase někdy příště. To, naslyšenou. Tak dáme šanci někomu dalšímu. Tady Jirka, Signál Rádio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Miloš.
0: Miloš, já vás zdravím a pokládám rovnou otázku. Ptám se, je nejnižším bodem na povrchu planety Země hladina Mrtvého moře, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Řekl jste to s velkou jistotou, je to tak, hladina Mrtvého moře je skoro půl kilometru pod úrovní hladiny světových oceánů, takže vaše odpověď byla správná. Získáváte tedy roční předplatné na Prima Plus a náš rádiový hrneček, máte radost?
3: Mám moc radost.
0: Tak já věřím, že filmy a seriály vám udělají radost a do hrnečku si budete moci třeba v těchto horkých dnech udělat ledovou kávu, co vy na to?
3: Ano, ano.
0: Je to tak. Tak jo, gratuluju, prosím, nezavěšujte a naslyšenou.
3: Naslyšenou, díky.
0: Dva dnešní dárky jsme rozdali, další budete moci získat opět zítra, tak si soutěž nenechte ujít před půl devátou. Jinak detaily o soutěži i službě Prima Plus najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Minutu po půl deváté na Signál rádiu zpěvačka Sandra, dál už Kylie Minogue, Ray Parker Jr. a nebo Tina Turner.
1: Signál rádio, doprava.
0: Hromadná nehoda pěti aut se stala na dálnici D2 na 13. kilometru ve směru na Brno. Tady čekejte delší zdržení v koloně a záchranka zasahuje u nehody motorky na silnici 180 u Chrástu na Plzeňsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý

0: Přeju vám hezké ráno se Signál rádiem a přináším zajímavý tip na výlet. Do Konírny v Hospodářském dvoře na zámku v Zákupech na Českolipsku se po více než 100 letech vrátily historické kočáry. Při vstupu do Konírny budete mít před sebou 13 vozů z 19. a počátku 20. století, které zámku zapůjčilo Národní technické muzeum. Ty nejatraktivnější exponáty nám představí autor expozice Martin Jahoda.
1: Jednak je to kupé rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, který jím jezdil v Praze po své abdikaci, a také kočár Viktoria, kněžny Pavlíny Klementiny z rodu Metternich-Sándor, to byla vlastně vnučka rakouského kancléře Metternicha, a také velká podporovatelka Bedřicha Smetany.
0: Kromě nové expozice historických kočárů láká

0: Zámek zákupy také na prohlídku interiéru, zámecké kaple nebo hradního příkopu a parku. Berte to tedy jako tip na zajímavý výlet.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia, letní ráz počasí pokračuje, přes den nás čeká jasno nebo skoro jasno, odpoledne se může objevit drobná oblačnost a s ní i ojedinělé přehánky nebo bouřky, a to hlavně na jihu Čech a na Moravě. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů a na jihu Moravy bude až 33 stupňů Celsia. Zítra se nám za frontou mírně ochladí, obloha bude většinou skoro jasná, místy se objeví kupovitá oblačnost a teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů, ovšem od pátku teploty opět porostou. Do konce týdne bude většinou jasno nebo polojasno a v pátek a v sobotu naměříme až 28 stupňů, v neděli by opět mohlo být až 31 stupňů Celsia a nelze vyloučit ani bouřky. Myslím, že tento týden můžeme brát jako takový malý trénink na letošní léto. Tak hezký den.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu jsme krotili duchy a za chvíli zaspívají Blondie nebo Freddie Mercury. A protože jsme v polovině pracovního týdne, je nejvyšší čas začít myslet na víkend. Jestli milujete víno, tak se nechte právě na víkend pozvat do Prahy od kolegy Honzy Navrátila.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na všechny vinice, které najdeme na území hlavního města, a že jich tu je. Víkend totiž bude ve znamení akce s názvem Putování pražskými vinicemi. Jejímž cílem je možnost navštívit městské i soukromé vinice na území metropole. Vychutnat si tak budeme moci vína přímo na místě jejich vzniku. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytnou také nevšední výhledy na město. Tak a kde všude bude otevřeno? Veřejnosti se například otevře Modřanská vinice. Samozřejmě také vinice v Troji, dále můžete navštívit Svatojánskou vinici na Hradčanech, vinici na Albertově, v Grébovce, na Vítkově, na Vyšehradě nebo třeba vinici Máchalku na Proseku. Všude bude připravena možnost ochutnávky zdejších výborných vín a chybět nebude ani výklad odborníků a vycházka po vinici. Tak pokud vyrazíte ochutnat, tak přeje dobrou chuť Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, vezmu vás na krásné místo, které byste třeba letos v létě mohli navštívit. Řemeslníci dokončili v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, opravu historické voliéry z 19. století. Je součástí takzvaného pavího dvora, tvoří kovová konstrukce a drátěný výplet. Detaily přidá Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
1: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu, pana Kybasta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
0: Podzámecká zahrada v Kroměříži patří k nejcennějším krajinářským dílům v České republice. Její historie sahá do přelomu 15. a 16. století a arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z druhé půlky 19. století.

0: Hudební tečku za dnešním ránem na Signál Rádio udělal Freddie Mercury. Je 27. května, je středa, Lucka Sinková se mnou před 9. hodinou opět ve studiu.
1: A Jirka Svoboda je tady.
0: Než bude pokračovat naše vysílání dál, tak tady mám, řekl bych, takovou aktualitu k cenám pohonných hmot, protože řidiči samozřejmě už mnoho týdnů řeší ceny u čerpacích stanic, ale vlastně mám poměrně docela dobrou zprávu, protože aktuálně patří ceny nafty v Česku k nejlevnějším v Evropské unii a benzín se blíží takovému průměru, ale stále patříme mezi 10 nejlevnějších států Evropy. A zajímavé je srovnání třeba s letními destinacemi. V Chorvatsku jsou pohonné hmoty dražší zhruba o 3,50 než u nás a v Itálii dokonce o 7,50 za litr.
1: Ale zase jsou v Chorvatsku zastropované, o tom budu mluvit za chvilku ve zprávách. A mimochodem, jinak si mě pobavil tím, že zatím je to dobrý, jo, ale ono bude hůř, protože jak skončí školní rok a začnou prázdniny, tak to zase vyletí. No já jsem takový optimista.
0: Nesíčkuj, nesíčkuj.
1: No tak někdo tady musí být střízlivý.
0: Ty máš tak ráda ty dramata.
1: No, ne, nemám. Já jsem jako optimista, ale zároveň se snažím být realista, což je někdy těžký. No ale když už jsme zmínili ty pohonné hmoty, tak letošní dovolená u Jadranu se sice prodraží, ale je možné právě dopředu si spočítat alespoň na kolik nás vyjdou pohonné hmoty tam, jo? A tím, že jsou zastropované, tak fakt to dáte. No a koho vláda, a to je novinka dnešního rána, navrhuje jmenovat do funkce náčelníka generálního štábu, rozhodlo se o tom, no de facto před pár minutami.
0: Poslouchejte nás dál a po zprávách Nick Cayman, Joe Cocker nebo Bonnie Tyler, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Hromadná nehoda pěti aut se stala na dálnici D2 na 13. kilometru ve směru na Brno. Čekejte zdržení v koloně. Osobní a nákladní auto jsou v sobě na silnici 52 na 3. kilometru na trase Pohořelice Brno. Praha, křižovatka ulice Poděbradská a Českomoravská na Harfě. Tady vás drží nehoda ve směru na centrum. A policie vyšetřuje nehodu na silnici 20 u Libějovic na Strakonicku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda navrhuje jmenovat do funkce náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to dnes ráno řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Podle něj díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od stávajícího šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. Po projednání ve výboru nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel, který je aktuálně na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Na ministerstvu školství horečně pracují odborníci na podobě nového vysokoškolského zákona, který má zcela změnit fungování vysokých škol. Vedení univerzit podle plánů zásadně ovlivní zcela nový orgán Univerzitní rada a více pravomocí nabude i rektor. Letošní dovolená u Jadranu se prodraží. Ceny služeb oproti loňsku vzrostly o 12%. Vyšší jsou také ceny potravin i pohonných hmot. Letos si ale řidiči mohou už dopředu započítat do rozpočtu dovolené, nakolik je benzín či nafta vyjdou, a to díky zastropování cen chorvatskou vládou.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské letiště Václava Havla rozšířilo nabídku dálkových linek. Tentokrát se cestující dostanou novou přímou linkou do americké Filadelfie. O provoz nové linky se stará letecká společnost American Airlines se svým letounem Boeing 787 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Letoun létá denně až do letošního 5. října. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Brankář Dominik Pavlát byl dlouho velkou překážkou pro kanadské hokejisty v závěrečném utkání skupinové fáze mistrovství světa. Přestože vychytal několik velkých šancí, největší hvězd porážku 2-3 nakonec odvrátit nedokázal. Přes neúspěšný výsledek však během rozhovoru s novináři ocenil výkon, jaký předvedli hráči před ním.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude opět jasný nebo skoro jasný, odpoledne přechodně i oblačno, ojedinělé se sem tam objeví přehánky nebo bouřky. Především na východě Moravy a Slezska a nebo na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměří až 33. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Vysílání Signál Rádia pokračuje také s 9. hodinou, dnes už je středa 27. května a dnes jsou tomu 4 roky, co se hit Running Up That Hill od zpěvačky Kate Bush díky seriálu Stranger Things znovu dostal do hitparád. Hrajeme vám ho i v našem vysílání. Za chvíli přidáme další zajímavosti z hudební historie, tak si je nenechte ujít a dál držte signál. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, také datum 27. května se několika událostmi zapsalo do hudební historie a ty nejzajímavější momenty pro nás vybral kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod se vracíme do 27. dne měsíce května letopočtu 1977. Sex Pistols tehdy vydali svůj kontroverzní a patrně nejslavnější single God Save the Queen. V prvním týdnu se ho na ostrovech prodalo kolem 150 000 kusů, navzdory tomu, že tamní stanice BBC jej hrála pouze v noci a některé hudební obchody odmítaly nahrávku zařadit do nabídky.

Za druhé řadíme zpátečku ku 27. dni měsíce května v 87. roce. Při koncertu U2 v Římě byl spuštěn alarm ohlašující zemětřesení. Důvodem ovšem nebylo řádění přírody. Mohla za to příliš vysoká úroveň zvuku kapely. Bono a spol zřejmě slušný oddíl.

Na závěr plujeme proti proudu času za velkým comebackem. Pouhá jediná scéna populárního seriálu z dílny Netflixu Stranger Things vdechla před 4 roky druhý život dávné skladbě zpěvačky Kate Bush s názvem Running Up Dead Hill. Ta původně vyšla roku 1985 a nejenže se ve více jak 30 zemích dostala na hitparádách daleko výše než v době vzniku, ale díky přehrávání na streamovacích službách přispěla značnou částkou do rozpočtu mile překvapené britské divy.

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia, kde vám už dnes nabídneme další zajímavý rozhovor a tentokrát se doslova vzneseme do oblak. Mluvit se totiž bude o akrobatickém létání. Například o tom, jaké to je letat v silných strojích hlavou dolů a v různých výkrutech, anebo co musí budoucí pilot absolvovat, aby se stal tím nejlepším. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě, Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Zpěvačka CC Catch v dopoledním vysílání Signál Rádia, za chvíli už John Travolta nebo Samantha Fox, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který ví, proč se budou rušit nebo slučovat některé školy.
1: Boom výstavby základních a mateřských škol ve středních Čechách pomalu končí. Dětí výrazně ubývá a v řadě oblastí budou mít města problém naplnit stávající kapacity. I když se do prstence kolem Prahy stále stěhují noví osadníci, tak křivku nezachrání. Ovšem při bližším prostudování demografického vývoje Čech a Moravy jsem zjistil překvapivá čísla. Po napoleonských válkách nás lineárně přibývalo tady ročně narozených dětí až do roku 1905. Tam začíná pád, který prohloubily obě světové války. Na počátku 60. let se to zastavilo a pak přišla generace Husákových dětí. Porevoluční kvas v rozmnožování se dostal v roce 1995 na nejnižší hodnotu, kdy to kleslo pod hranici 20 000 novorozenat. Na počátku 20. století to bylo nepředstavitelných 330 000 mimin. Nyní se k 90. opět blížíme. V čem jsme ale progresivní, je počet mimomanželských potomků. Oproti monarchii jsme z 10% posílili na 50. Tak odvahu do budoucnosti přeje Luboš Dvořák.
2: Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

0: 4 minuty před 10. hodinou nám na Signál Rádiu dospíval Falco, za chvíli další čerstvé zprávy a pak už se těšte na rozhovor s Janem Sobotkou o akrobatickém létání. A zpívat bude Michael Jackson, Bee Gees nebo kapela U2. I dál se těšte na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 147 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Na dálnici D1 je uzavřený jeden pruh kvůli nehodě na 28. kilometru ve směru na Prahu a přímo v Praze vás drží nehoda na křižovatce ulice Hostivařská a Průmyslová. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Stále hezký slunečný den přeje Lucie Sinková. Český ministr zahraničí Petr Macinka hovořil v New Yorku se svým čínským protějškem o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu, ale také o cestách českých politiků na Tchaj-wan. Macinka to po schůzce řekl českým novinářům. Poslanci dnes ve třetím čtení projednávají změnu zákona o státních úřednicích, která má podle koalice zefektivnit fungování státní správy a zjednodušit její řízení. Nově by se zrušila 3měsíční lhuta a zpřísnily by se i podmínky pro výpověď. Některé obce, které mají vlastní zdroje vody, se potýkají se suchem, zakazují dopouštění bazénů a zalévání a zásobují obyvatele cisternami. Města a větší obce, které jsou připojeny na velké zdroje od vodárenských společností, mají vody dostatek. Přesto by ale lidé vodou plýtvat neměli.
1: Co se děje v regionu?
3: Výběh pražské zoologické zahrady, který je v Dolních Počernicích, slaví přírůstek. Narodila se tu samička zubra evropského. Od loňského roku, kdy se sem stádo přesunulo z výběhu v Troji, se jedná o první mládě tohoto druhu. Pražská zoologická zahrada hlásí další přírůstky, například na dívčích hradech a v trojské expozici Goby u koní Převalského. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: 5 českých tenistů se dnes představí na French Open. Přesný program zná Petr Plintovič.
4: O postup do třetího kola bude na pařížské Antuce bojovat Muchová, Bousková, Bejlek, Menšík a Macháč. Velká výzva čeká hlavně na Sáru Bejlek. Ta bude hrát od 12 hodin na hlavním kurtu Filipa Chatriera proti čtyřnásobné vítězce French Open, Polce Świątekové. Na stejném dvorci si večer zahraje i Tomáš Macháč proti nasazené dvojce Alexandru Zverevovi.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio počasí.
2: Dnes naměříme na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Většinou bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky, spíš na východě Moravy, Slezska a na jihu Čech. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se vydáme za tématem, které je mnohdy romantické pro většinu z nás, a je to létání. Jan Sobotka, pilot, akrobatický pilot a vicemistr České republiky. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Jo, dobrý den.
1: Já vždycky, když hovořím o létání, tak si vzpomenu na film Báječní muži na letajících strojích. Ale to bylo všechno na počátcích létání, bylo to romantické, francouzský to byl film ze 60. let. Od té doby se spousta věcí změnilo, i když princip létání ale zůstává stále stejný, fyzikálně.
2: Fyzikálně určitě, knihy, které byly napsány před 50 a více lety, tak stále se z nich učíme a noví piloti se z nich učí, jak létat. Co se určitě posunulo dál, jsou samozřejmě materiály, výkony, a především bezpečnost v létání, která byla zaplacena i několika životy, mnoho životy, ale díky tomu dneska létáme bezpečněji než třeba před 50 nebo 100 lety.
1: Tak samozřejmě do toho vstoupila doba datová, neboli ovládání se dalo do světa virtuálního místo táhel, které jste mohli ovládat, tak to tak zůstává, nebo ještě stále jste v tom mechanické části?
2: Já osobně se neustále pohybuji u té mechanické části.
1: Slyšíte, jak ta lanka vršou.
2: A přesně tak. A závisí na to můj život a spolehám se na to. A zkrátka v těch velkých přetíženích, které absolvujeme, tak je potřeba, aby to letadlo bylo absolutně spolehlivé a nespoléhat se na to, že se mi někde při 10G poruší kablík a podobně.
1: Jak se stalo, že kluk se stane pilotem? Jaký byl váš příběh? Jaká byla vaše cesta?
2: No, já jsem v podstatě zhruba někdy už od základní školy chtěl být pilotem. Byl to můj sen, že budu létat stíhačky. To jsem si říkal, že to je jednoznačná moje cesta. Chodil jsem na letiště do Prahy, furt sledovat letadla po vojenských akcích a tak dále. Můj děda vlastně působil jako letecký mechanik v Plzni ještě ve 40. 50. letech. Takže jsem měl doma i spoustu různých modílků a pexes s vojenskou tematikou a v 9. třídě jsem přišel na vojenskou zprávu a říkám, dobrý den, já bych chtěl létat se stíhačkou a co pro to mám udělat. Tak ten pán na mě koukal a říkal, no to jsme tady ještě neměli teda. A já říkám, no jestli mám jít jako na gymnázium, nebo jestli mám jít na vojenskou školu, co mi doporučíte? A on říkal, no to běžte na gymnázium, dejte si matiku, fyziku, angličtinu a za 4 roky přijďte. Tak za 4 roky se ozvalo klepání, dobrý den, tak jsem tady.
3: Tak už jsem tady, máme hotovo.
2: On na mě koukal, já si vás pamatuju. Vy jste tady byl. Tak dobře, no tak jo, tak mi dal mi, kam musím jít na univerzitu, vlastně obrany do Brna a byl jsem tam jarní otevřený dveřích, poslal mě do vojenské nemocnice na kontrolu.
1: Takže jste šel tady přes armádu.
2: Šel jsem přes armádu, no a ve vojenské nemocnici mi řekli, pane, vy máte poruchu barvocitu, vy nikdy lítat nebudete. Jo, takže velké životní zklamání. Svoji cestu několika letou jsem říkal, jsem tomu i podřizoval. Dokonce mě i doporučil, abych nechodil do aeroklubu, že se mě armáda vycvičí, takže jsem ani nechodil lítat, čekal jsem na ten závěr. No a můj sen se rozplynul.
1: Všechno bylo jinak.
2: Tak jsem se šel studovat něco jiného a vlastně po vysoké škole jsem nastoupil zaměstnání a tam jeden kamarád mi říká, hele, pojď, já tě svezu letadlem. A já mu říkám, hele, ne, já mám takové jako životní zklamání, že jsem chtěl lítat a prostě nemůžu. A ona, jak to, co se stalo? Já říkám, no já mám poruchu barvocitu. A on mi povídá, to já mám taky. Tak. A cože? Jak je to možný? A jak to, že lítáš? No druhou třídu ti jako na sportovního pilota ti daj. No tak jsem se s ním šel do aeroklubu, posadil mě do kluzáku L13 Blaník, svezl mě a vlastně letos v září to bude 20 let.
1: Co jste se odlepil od země?
2: Co jsem se odlepil už jako v pilotním výcviku od země a v podstatě od té doby letám.
1: Tak to je taková zpověď Jana Sobotky, který je pilotem a akrobatickým pilotem. Do vzduchu se vrátíme za chvíli. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu s Janem Sobotkou o létání. Vaši cestu jsme teď probrali do vzduchu, kde jste se ocitl v tom sportovním akrobatickém stroji. Protože někdo si létá jen tak pro zábavu, prostě si pořídí letadlo, baví ho to, jako když se jezdí na motorce, ale vy jste šel zase dál.
2: V podstatě pokud si uděláte, já jsem začal na kluzácích létat a v podstatě jsem zvažoval, jakou cestou se dál budu ubírat. Chtěl jsem si rozšířit obzory a nejdříve to bylo motorové létání na ultralehkých letounech. A zhruba někde v roce 2011 k nám zavítal do aeroklubu Miloš Rabenc Benešová, který v té době byl asi jediný instruktor, který v Čechách různě jezdil po aeroklubech a lámal lidi do akrobacie. Tak jsem si u něj udělal výcvik v roce 2011 a hnedka mi říká, hele, kdo chce lítat dobře akrobací, musí závodit. Jo. Tak jsem začal v podstatě s akrobací na kluzácích a v podstatě 2014 jsem byl poprvé na mistrovství světa v akrobací na kluzácích.
1: Po třech letech?
2: Po třech letech jsem se vlastně dostal do reprezentace.
1: To vás museli v té armádě hodně naštvat.
2: každý rok jsem putoval kategoriemi, až jsem doputoval v podstatě k nejvýkonnějším kluzákům na akrobaci, co v Čechách máme. A jsem do toho hrozně vděčený, protože zkušenost, samozřejmě začal jsem závodit i hned na národních závodech, ale na těch mezinárodních závodech to už je, opravdu si člověk poměřuje síly s těmi nejlepšími na světě. A takže to byl rok 2014 jako začátek a potom jsem působil hodně dlouho jako instruktor i akrobacie. No a v roce 2018 jsem si říkal, že abych mohl být nejlepší na světě v bezmotorové akrobaci, tak všichni ty kluci, co lítali se mnou nebo proti mně, tak měli zkušenost motorové akrobacie. Takže jsem si udělal i papíry na takzvané velké letadlo, PPL, a chtěl jsem okamžitě akrobatit i motorově, protože některé ty prvky se v té bezmotorové akrobaci cvičí špatně a v té motorové člověk může dokola lítat neustále, než mu to jde. Jo, když to tý bezmotorový člověk ho vytáhnu do těch 12
1: a
2: metrů
1: padá,
2: na zemí,
1: padá,
2: až je za těch 5 minut na zemi, když to té motorové akrobaci, tam člověk může půl hodinu se trápit,
1: benzín.
2: To něčemu nedojde, ale může se trápit sám sebe, než mu to jde. Jo. Takže jsem začal lítat i motorovou akrobaci a to pro mě byl opět další skok v mé letecké kariéře, zase směrem dál, do další technice a k dalším dovednostem.
1: Jaký stroj jste v uvozovkách osedlal?
2: Tak v té bezmotorové akrobaci vlastně se začíná na stroji ASK-21, což je takový hodný školní letoun, kde i dneska cvičíme nové akrobaty. Shodou okolností vlastně loni jsem vycvičil prvního akrobata s jednou nohou. Máme Martina Freje, který je první akrobat v České republice, který dokonce se účastnil prvních závodů, má jednu nohu v podstatě mechanickou. A i díky tomu nad tímhletím letadlem teďka máme velký projekt, kdy scháníme právě stroj ASK-21, aby jsme mohli cvičit piloty, kteří třeba nemají vůbec žádné nohy, jo, na ruční ovládání, takže takový specifický projekt. Takže na tom letadle jsem začínal, protože je hodný a krásný. A dostal jsem se pak ke stroju MDM-1 Fox a Swift S1, co jsou nejlepší akrobatický kluzáky na světě. A pak motorová akrobacie, začal jsem na stroji 8KC Decathlon, což je hornoplošník akrobatický, který v tuhletu chvíli, nebo od letoška můžete vidět občas na Mladou Boleslaví, kde rovněž cvičím nové piloty motorové akrobacii. A následně už i z řada českých letadel, Zlín 50, legendární stroj, ať už Zlín 50M nebo Zlín 50L, se kterým kdysi Petr Jirmus vyhrál tituly mistra světa Evropy. A vlastně v současné době jako takový vrchol, v tuhle chvíli letám na Sukhoi Su-29, což je v tuhle chvíli nejvýkonnější letadlo, které vůbec v České republice máme. Má 420 koní, 9válcový, 11-litrový motor. Vydrží to plus minus 11G a je to v podstatě velmi brutální nástroj na akrobaci.
1: Je to ten ruský Sukhoi.
2: Jo,
1: no takže to je samozřejmě musí. Ty spěry jsou trošku z jiného materiálu. Tak to jsou zážitky ze vzduchu akrobatického pilota Jana Sobotky.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu s Janem Sobotkou o létání. Jak je to vůbec létat nad Čechami? Ten pocit, že letíte v celku nízko, je krásný rozhled. Všude vlastně to, jak se říká, kousek po té české zahrádce.
2: Jo. To létání...
1: Takhle, letíte někdy jen tak, než byste byl furt hlavou dolů? Jakože tak zaletím si do Brna, že? Nebo tak...
2: Já v podstatě, když člověk létá, tak je rád za jakýkoliv pohyb ve vzduchu. Je pravda, že říkám, že lítání rovně nudá, jo? Ale není to tak, to já se dělám jenom legraci. Mimo vyhlídkových letů a v podstatě letů, kdy cvičíme nové piloty, tak si i tu a tam vezmu letadlo a letím jen tak na výlet, že nejsem vázán, že někoho musím svý z místa A do místa B. Protože tak bylo obzvláště třeba na jaře, když jsou tady v nížinách rozkvetlé stromy a na těch horách je ještě pořád sníh a někdo tam lyžuje, tak to je úžasný, že během půl hodiny člověk zažije několik ročních období po Čechách jsme schopní být během hodiny v podstatě ve všech koutech České republiky. Jo. A nejenom po České republice, i po Evropě se dá létat a během několika málo hodin člověk doletí opravdu na zajímavý místa.
1: A vy můžete přistávat třeba i na těch letištích, jaká jsou teď nová, třeba České Budějovice nebo Brno Tuřany, máme Mošnov. Karlovy Vary jsou nádherné letiště. I tam můžete přistávat?
2: Jo,
1: no vy to fláknete na trávu normálně toho suchu, jo, ten to vydrží, ale...
2: vydrží i asfaltové dráhy a velká letiště. Samozřejmě let na tyto mezinárodní letiště s tím souvisí to, že ty náklady na to přistání jsou dražší, to jsou řády 100 korun až 1000 korun za jedno přistání.
1: Jo, mej
2: to. Takže
1: to
2: člověk si rozmyslí, takového, jestli poletí do Karlových Varů nebo do Toužimy, kde zaplatí stovku nebo dvě za přistání a v Karlových Varech několik set korun. Takže z toho důvodu létání na tyto velká letiště spíše v rámci výcviku, aby třeba noví piloti uměli přistát na mezinárodní řízené letiště. Takže na tato letiště létáme. Někdy i samozřejmě třeba do Karlovy Vary tam létáme, protože to je akrobatická základna. Jirka Duras tam taky cvičí nové piloty, takže v Karlových Varech mám i několik let, kdy jsem tam jezdil trénovat akrobaci. Takže to byla pro mě někdy větší škola.

0: začnu na těch stíhačkách a pak půjdu do toho Boeinga. Přiznám se, já obdivuju ty kluky, kteří lítají po celém světě, ale to létání už je o trošku něčem jiném, než řídit letadlo rukama, ale je to o tom znát ty procesy, znát ty postupy, umět si poradit v krizových situacích, to létání je trošku o něčem jiném. A přiznám se, ne vždycky závidím těm klukům, co tam těch 8 hodin musí sedět a koukat se, jak ten počítač to řídí. Tak a stejně si potom nakonec jdou o víkendu zalítat takzvaně na ruku, aby věděli, aby měli radost toho létání. Takže každý má svoje, je to úplně za mě jiná disciplína a samozřejmě je to práce prestižní, ale v tuto chvíli já bych rád, aby i kdybych mohl, tak asi, aby můj koníček zůstal koníčkem a ne prací.
1: Jak jste říkal, létání rovně je nuda. To tvrdí náš dnešní host Jan Sobotka, pilot.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Létání dnes s naším dnešním hostem Janem Sobotkou, pilotem, akrobatickým pilotem. Kde vás můžeme v nejbližších týdnech možná vidět? Já bych asi začal 13. červnem, kdy bude velký dobový letecký den v Mladé Boleslavi. I tady budete jako vystupující?
2: Ano, a moc se na to těším. Je to naše domácí akce Aeroklubu Mladá Boleslav. A troufám si říct, že i když mě obyvatelé Boleslavy občas vidí trénovat nad letištěm, tak přece jenom airshow je trošku jiná disciplína než závodní létání. To znamená, aby se létalo tak, že to letadlo čoudí a je vidět blízko diváků a provádí se obraty, které normálně při soutěžních sestavách neprovádíme. Takže ano, je to moje srdcová záležitost a náš letecký den Mladé Boleslavy patří mezi top 10 nejlepších leteckých dnů celé v Evropě. A i s účastí techniky, která tady bude historickou, si myslím, že i v rámci Čech se jedná o výjimečnou záležitost a já jsem nesmírně hrdý na to, že tady mohu mezi těma legendárníma strojima vystupovat také.
1: No a jaké jsou ty ostatní dny, jestli můžete přirovnat v té Evropě, ty prestižní?
2: Tak v podstatě jsou zásadní rozdíly v tom, jak je ten letecký den pojmout. Jsou letecké dny menšího, když to řeknu, lokálního významu, kdy aeroklub místní zorganizuje akci při příležitosti třeba 100 let od založení, kde se, a je správně, že ukáže svoji techniku, nebo techniku, která v tom aeroklubu létala, aktuální techniku, a pozve si třeba nějakého významného hosta. To jsou takové ty menší lokální akce, kterých se koná celkem hodně a já jsem rád, že Čechy patří mezi velmoc takovýchto malých leteckých dnů. Pak jsou letecké dny, například, které se soustředí spíš na nejmodernější techniku typu vojenských stíhaček, například dny NATO nebo dny CIAV kdysi v historii, a kde se pozvou členské státy třeba zemí NATO a jsou to nadzvukové stroje, takže spíš cílí na tu moderní techniku. A pak jsou právě takové ty historické letecké dny, které se mají asi největší tradici v Francii a v Anglii. Jedna z nejlegendárnějších leteckých dnů u muzea v Duxfordu v Anglii, asi nejznámější, kdy zkrátka ty sbírky, které to muzeum má, vytáhnou z hangáru a létají. Jo, takže zhruba to jsou takové tři základní typy leteckých dnů a ta Mladá Boleslav se snaží cílit právě na tu poslední, to znamená zaměřit se na tu druhou světovou válku, případně období první světové války, no meziválečný a nebo těsně po té druhé světové válce, například Korea a tak dále, kdy je to hlavní gro vystupujících v tomto směru.
1: Uh-huh. A rozdíl také v tom, že vlastně o těch armádních, o kterých jste hovořili, to jsou Pardubice nebo Ostrava, tak tam to má jiný jízdní řád, jedno letadlo ve vzduchu, druhé musí na zem a tak dále. Když to tyhle historické jsou, že máte prostě několik letadel ve vzduchu ve vyčkávacích prostorech a dispečer to řídí jako dirigent ten letecký den.
2: Platí samozřejmě bezpečnostní pravidla u leteckých akcí jiná, ale ne nějak zásadně. Jo, není jak zásadní, i na leteckých nebo i na vojenských dnech jsou některá vyčkávající letadla ve vzduchu, ale my se snažíme Mladé Boleslavy to dělat tak, aby opravdu ta jednotlivá vystoupení na sebe navazovala a ty proluky byly co nejmenší, opravdu řádu desítek sekund maximálně nebo maximálně jednotek minut a celkem se nám to každý rok daří, že dokážeme poskytnout velké množství zážitků a techniky během velmi krátkého času a ty prostoje se nám během všech posledních ročníků podařilo dělat opravdu minimální. A pokud tam nějaký jsou, tak je to vždy vyplněno nějakou akcí pozemní, která je velmi krátká a zajímavá a tak, aby nebyla jenom pro první řady, ale i pro ty třetí a čtvrtý a padesátý řady. Takže z tohohle důvodu se snažíme to dělat tak, aby všichni diváci měli co největší zážitek.
1: Tak, takové jsou plány na sobotu 13. června v Mladé Boleslavi na letišti, kde se odehraje další dobový letecký den, Historical Air Show. Po dvou letech tuším, že to je.
2: Ano, je potřeba si říct, že náš letecký den děláme nadšenecky. Nejsme žádná profi agentura nebo firma a spousta z nás to dělá po večerech, po víkendech a nejsme schopni kapacitně to organizovat každý rok, protože to je nesmírně náročná akce, která se chystá jeden rok. Minimálně jeden rok a my bychom to psychicky a fyzicky nevydrželi.
1: Tak to vydržte toho. 13. Naštěstí to není pátek, ale sobota. Tak a na závěr ještě, abychom si udělali pořádek, jste tady akrobatický pilot a jste mistr čeho a více mistr koho.
2: Tak přivezl jsem vlastně loni stříbrnou medaili z mistrovství světa v týmech, mám i bronzovou medaili z mistrovství světa a jsem i mistr a více mistr České republiky letecké akrobacii.
1: Tak, taková je zpověď dnešní Jana Sobotky, pilota akrobatického letce. Já vám děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji za rozhovor.
1: Hlavně vždy dobré přistání a vy se přijďte podívat 13. června na další letecký den do Mladé Boleslavy. To si přeje Luboš Dvořák. Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Smoky, 2 minutky před 11. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Roxette, Hot Chocolate a nebo třeba Sting, to nejlepší z 80. let, je připraveno v playlistu. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6 v ulici Sibeliová, tady je nehoda nákladňáku s osobákem, na místě je policie a jezdí se jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte, přibrzděte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne s datem 27. přeje Lucie Sinková. Češi si loni pořídili přes 23 tisíc tepelných čerpadel. Jde tak o téměř totožný počet jako o rok dříve, kdy zájem o obnovitelné zdroje energie po období velkého růstu během energetické krize klesl na předkrizovou úroveň. Letos podle Asociace pro využití tepelných čerpadel poptávka zatím mírně roste, k čemu zřejmě přispěla i nejistota spojená s konfliktem na Blízkém východě. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Hlaváče do funkce navrhla vláda, teď ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Všichni členové sněmovního výboru dnes s návrhem souhlasili a Hlaváč k tomu dnes ve sněmovně řekl.
2: Já jsem výboru pro obranu představil své priority a vážím si důvěry, který vlastně svým usnesením výbor pro obranu dneska deklaroval.
1: Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to včera sněmovna, když přehlasovala Senát. Předlohu teď dostane k podpisu prezident, který je aktuálně na návštěvě Estonska.
0: Co se děje v regionu?
3: Takzvaná světelná závora nakonec v Trojské ulici nebude. Zařízení mělo regulovat provoz mezi Bohnicemi a Trojou. Nakonec se o regulaci postarají klasické semafory. Ty magistrát nainstaluje v Trojské ulici na dvou přechodech na trasách do škol. Dodejme, že původní plán světelné závory se nelíbil Praze 8, která se obávala zhoršení dopravní situace. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a už po čtyřech semifinálových zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nepomohla ve včerejším utkání playoff NHL ani asistence Martina Nečase. Vegas si v devítileté existenci klubu zahraje o Stanleyův pohár po třetí. Před třemi roky slavilo celkový triumf.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný, odpoledne přechodně i oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky, spíš na východě Moravy, Slezska a na jihu Čech. A naměříme 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě dokonce i 33. V některých městech v souvislosti s horkem se v těchto dnech ochlazují silnice postřikem studené vody, aby se snížila teplota povrchu a omezilo přehřívání asfaltu. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. 11 hodin a 3 minuty, hezkou středu. Jestli patříte mezi milovníky atrakcí a trhů, za chvíli si přijdete na své, pozveme vás totiž na pouť. S vámi Lukáš Frelich a Elton John teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sting teď s námi na Signál rádiu. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května, a to právě v den památky svaté Zdislavy, kdy se v Jablonem v Podještědí koná tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Na rozhodování o budoucnosti vystavení relikvie se zřejmě bude podílet i Liberecký kraj, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
1: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat. Ale Liberecký kraj se bude jistě rád k tomu hlásit.
0: Zloděj relikví nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěného na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Poté ji zalil do betonu s cílem pohřbít do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži.

0: Whitney Houston, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Věděli jste, že v kostele svatého Jiří na Pražském hradě stojí dost děsivá socha? O koho přesně jde a proč na ní není vůbec hezký pohled, zjistíte na našem Facebooku. Tak se mrkněte, je tam spousta dalších informací a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou, už za chvíli.
1: Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál rádio a ujíždějte s námi na

Ryanů teď okořenila náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Madonna, Bad Boys Blue nebo Depeche Mode zahrají už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Královna popu Madonna, 3 minuty před polednem na Signál rádiu. Za moment Texas, Village People nebo třeba Mike Oldfield, to nejlepší z 80. let. Teď už se chystá Lucie Sinková se zprávami a já ještě dodám, jak to vypadá v provozu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Posledujte na Praze 6, ulice Milady Horákové při vjezdu do Davidského tunelu. Tady je nehoda autobusu s osobákem, nárazově se očekává zdržení, tak tady s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na klesající zájem o posilující dávky očkování a chce situaci řešit větší osvětou. Povinné očkování v Česku chrání proti 9 nemocem a přeočkování děti čeká mezi 5. a 6. rokem a znovu na začátku 2. stupně základní školy. Termíny doporučuje ministerstvo hlídat například přes aplikaci EZ-karta. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Řešení takzvaných uzamknutých klientů schválila sněmovna. Zájem o letní dovolenou je i letos velký. Trvající válka na Blízkém východě Čechy od nákupu zájezdů neodradila. Při výběru dovolené jsou ale opatrnější a více se zajímají o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdů a služeb. Stejně jako u jiných sezon platí, že Češi si u letní dovolené rádi připlatí za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytů se ovšem zkracuje a v kurzu je tak týdenní dovolená.
0: Co se děje v regionu?
2: Před dokončením je stavba nového zázemí motolského koupaliště. Z důvodu nepříznivého počasí na přelomu roku se práce zhruba o měsíc zdržely. Dokončeny tak budou letos v červenci. Pražané ale o oblíbené rekreační místo nepřijdou. K dispozici jim bude dočasně s mobilním zázemím a po celou sezónu zdarma. Koupaliště už otevřelo. 1. června se otevře také občerstvení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová asociace České republiky a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem České fotbalové reprezentace. Celkový finanční objem podpory určený pro děti a mládež, trenéry, ženský fotbal a regiony činí 45,5 milionu korun na první rok spolupráce. Celkem by podpora měla být až 300 milionů. Na tiskové konferenci to dnes oznámili generální ředitel ČSOB Aleš Blažek a předseda fotbalové asociace David Trunda.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný, místy se mohou přechodně objevit i mraky a také přehánky nebo bouřky, především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Jižní Morava naměří až 33. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Dobrodružnou výpravu plánuje muž Česka, který se díky tomu stane zřejmě novým rekordmanem. O co jde, prozradím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravené Irene Cara, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

pohodové rytmy a Mike Oldfield na Signál Rádiu. Jestli máte rádi dobrodružství, dokázali byste si představit, že v Čechách nasednete na člun a poplujete až do Černého moře? Tohle už má cestovatel Zdeněk Slouka za sebou před 2 lety. Letos chce vyrazit z Blanska do Baltského moře, ale pozor, žádný člun, tentokrát pouze na paddleboardu. Stane se tak historicky prvním a zřejmě i posledním stopujícím paddleboardistou. Pravděpodobně se tak zapíše do Guinnessovy knihy rekordů. Jeho cesta povede z Blanska proti proudu řeky Svitavy na sever, tam až kam to půjde. Někde na Svitavsku a Olomoucku ho pak bude čekat stopování, přičemž dílčím cílem je řeka Odra a po ní až do Baltského moře. Ze své cesty dokonce bude pravidelně živě vysílat a vy můžete na internetu sledovat jeho živý stream. Tak držíme Zdeňkovi palce a šťastnou cestu, tedy plavbu.

0: House Martins a hitovka, která nás pořád hodně baví. Vypadá to, že supermoderní porodnice v Brně jen tak nevyroste a projekt zůstává zatím jen na papíře. Podrobnosti za chvíli a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Rod Stewart, Kim Wilde nebo Alphaville na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Kim Wild, za 5 minut 3/4 na 1 jste se Signál rádiem. Nová brněnská porodnice hlásí další stavební zdržení. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Už loni měla původně začít výstavba supermoderní porodnice v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Zahájení stavby však zdrželo podání rozkladu proti postupu nemocnice v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Slavnostní poklep základního kamene se proto měl uskutečnit včera a ani tento termín tedy nakonec nebude dnem, kdy stavba nové porodnické kliniky začne. Co konkrétně stojí za odkladem zahájení stavby, vedení Bohunické fakultní nemocnice neuvedlo. Kdy přesně by klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie fakultní nemocnice Brno mohla začít vznikat a zda se bude jednat aspoň o termín v první polovině tohoto roku, zástupci špitálů neuvedli. Maminky budou tedy i nadále směřovat například na obilní trh nebo k milosrdným bratřím. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Michael Jackson, za 2 minuty bude 13 hodin, tady je Signál Radio a za moment znovu to nejlepší z 80. let, třeba Murray Head, Pretenders nebo New Order. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5, Plzeňská ulice ve směru do centra na úrovni Kavalírky, tady je nehoda na kladáku s osobákem, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás čeká v centru na Praze 1 v ulici u obecního domu, tady je nehoda 2 osobních vozidel, komunikace zatím zůstává průjezdná.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké středeční odpoledne přeje Lucie Sinková. Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem, vedoucí úřadu vlády Tunde Bártou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie. Vyjádření Andreje Babiše zjišťujeme. Opatrovnické soudy by v budoucnu měly mít povinnost posoudit, zda ve vztahu k dítěti neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti rodiče, který se vůči dítěti či druhému rodiči dopustil domácího násilí. Počítá s tím novela občanského zákoníku, která míří do připomínkového řízení. Novela má mimo jiné také při rozvodech více upřednostnit bezpečí a zájmy dítěte. Horší vyhlídky na výkon ekonomiky Německa sledují i tuzemské firmy. Tamní průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu HDP na žádná celá 0,3%. Dříve počítala s 3x vyšší hodnotou. Důvodem jsou dlouhodobé strukturální problémy, ke kterým se přidaly dopady války na Blízkém východě. Německá ekonomika se sice loni po 2 letech dostala do plusu, ale jen mírně.
1: Co se děje v regionu?
3: Práce na 100 let starém mostě, který spojuje pražské Holešovice a Libeň, stojí. Důvodem je rozhodnutí brněnského krajského soudu, který potvrdil zákaz stavbu zbourat a nahradit ji replikou. Demolice už ale začala a na straně k Palmovce začaly vznikat také nové oblouky. Teď je ale stabiliště prázdné. Technická správa komunikací nemůže po rozhodnutí soudu pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Letošní mistrovství světa v hokeji skončí pro Českou republiku podle odhadu bookmakerů už ve čtvrtfinále. Sázkové kanceláře i sázející favorizují spíše Finy, jak sdělili společnosti.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek je jasný nebo skoro jasný, místy se mohou přechodně objevit i mraky a také přehánky nebo bouřky, především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Jižní Morava naměří až 33. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Zajímavý exponát mají na zámku v Zákupech. Řeč o tom byla dnes ráno a za moment si vše připomeneme. Tady je Lukáš Frélich a na start Counting Crew.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Mary Head a Signal Radio. Taky se rádi kocháte a necháte na sebe dýchnout trochu historie, pak vás určitě bude lákat místo, o kterém byla řeč dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signal Radio?
0: Přináším zajímavý tip na výlet. Do konírny v Hospodářském dvoře na zámku v Zákupech na Českolipsku se po více než 100 letech vrátily historické kočáry, zjistil Jirka Svoboda.
2: Při vstupu do konírny budete mít před sebou 13 vozů z 19. a počátku 20. století, které zámku zapůjčilo Národní technické muzeum. Ty nejatraktivnější exponáty nám představí autor expozice Martin Jahoda.
3: Jednak je to kupé rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, který jím jezdil v Praze po své abdikaci, a také kočár Viktoria, kněžny Pavlíny Klementiny z rodu Metternich-Sándor. To byla vlastně vnučka rakouského kancléře Metternicha a také velká podporovatelka Bedřicha Smetany.
2: Kromě nové expozice historických kočárů láká zámek Zákupy také na prohlídku interiérů, zámecké kaple nebo hradního příkopu a parku. Berte to tedy jako tip na zajímavý výlet.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na velmi slavnou píseň a rok 1990. Čeká nás single z magnetofonové pásky, do té doby třeba Cyndi Lauper, taky Ricky Poveri nebo Jimmy Cliff. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi, hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes si připomeneme skladbu, která vznikla už v roce 1967 a stala se tak slavnou, že ji v různých verzích a remixech později vydalo hned několik velkých umělců. S českým textem třeba Karel Gott nebo Karel Hála, ze zahraničních třeba Pet Shop Boys, nebo roku 90 americká disco zpěvačka Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, tady je Signál Rádio. Za moment Nick Kershaw, Undercover, anebo třeba Slade, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 4 v ulici Antala Staška, tady je nehoda dvou osobních vozidel. Můžete se nárazově zdržet. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Senát odložil schvalování veřejného slyšení ke změně pohlaví a jeho důsledkům a souvislostem, které senátní výbory ústavně právní a pro zdravotnictví plánovaly uspořádat 23. června. Odklad prosadil předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Podle něhož je třeba návrh programu slyšení ještě dopracovat a akci propojit s chystaným senátorským návrhem zákona. Systém okamžitých plateb se v Česku příští rok rozšíří i na transakce prováděné v eurech. Dnes o tom informuje Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Českou národní banku ho využívá 53% Čechů. Správci Krkonošského národního parku dnes na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezónou má podpořit ochranu přírody v turisticky exponované lokalitě. Správci sítě rozmístili už po 7. a zůstanou tady až do pozdního podzimu.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukce Berounské České ulice probíhají rychleji, než se původně předpokládalo. Práce, které probíhají od 11. května, uzavřely část od křižovatky s ulicí Čertovka až po třídu politických vězňů. Doprava z Husova náměstí je tak vedena po objízdné trase ulicemi Čertovka na Příkopě, na Parkáně a Karly Machové. Díky stabilnímu podloží se práce urychlí. Končit by se tak mohlo dříve než 30. června. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Na hřišti byli fotbalisté Bayernu Mnichov v uplynulém ročníku německé ligy k nezastavení, ale před zápasy mají zřejmě sklony k loudání. Mistrovský klub dostal totiž od disciplinární komise pokutu 65 000 €, tedy v přepočtu více jak 1,5 milionu korun, a to za pozdní příchod ke 2 utkáním, která proto nemohla začít včas.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek jasný nebo skoro jasný, místy se mohou přechodně objevit i mraky a také přehánky nebo bouřky, především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Jižní Morava naměří až 33. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 3 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se na vesnice a budeme hrát to nejlepší z osmdesátek. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Nick Kershaw teď s námi na Signál rádiu. Single, který rádio záměrně hrálo jen v noci, to se stalo před 49 lety. Detaily teď připomene kolega Lukáš Blácha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod se vracíme do 27. dne měsíce května letopočtu 1977. Sex Pistols tehdy vydali svůj kontroverzní a patrně nejslavnější single God Save the Queen. V prvním týdnu se ho na ostrovech prodalo kolem 150 000 kusů, navzdory tomu, že tamní stanice BBC hrála pouze v noci a některé hudební obchody odmítaly nahrávku zařadit do nabídky.

Za druhé řadíme zpátečku ku 27. dni měsíce května v 87. roce. Při koncertu YouTube v Římě byl spuštěn alarm ohlašující zemětřesení. Důvodem ovšem nebylo řádění přírody. Mohla za to příliš vysoká úroveň zvuku kapely. Bono a spol zřejmě slušný oddíl.

Na závěr plujeme proti proudu času za velkým comebackem. Pouhá jediná scéna populárního seriálu z dílny Netflixu Stranger Things vdechla před 4 roky druhý život dávné skladbě zpěvačky Kate Bush s názvem Running Up That Hill. Ta původně vyšla roku 1985 a nejenže se ve více jak 30 zemích dostala na hitparádách daleko výše než v době vzniku, ale díky přehrávání na streamovacích službách přispěla značnou částkou do rozpočtu mile překvapené britské divy.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Víkend bude v Praze o vínu. Kdo si ho rád dá, tak se nechá pozvat od Honzy Navrátila.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na všechny vinice, které najdeme na území hlavního města, a že jich tu je. Víkend totiž bude ve znamení akce s názvem Putování pražskými vinicemi. Jejímž cílem je možnost navštívit městské i soukromé vinice na území metropole. Vychutnat si tak budeme moci vína přímo na místě jejich vzniku. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytnou také nevšední výhledy na město. Tak a kde všude bude otevřeno? Veřejnosti se například otevře Modřanská vinice. Samozřejmě také vinice v Troji, dále můžete navštívit Svatojánskou vinici na Hradčanech, vinici na Albertově, v Grébovce, na Vítkově, na Vyšehradě nebo třeba vinici Máchalku na Proseku. Všude bude připravena možnost ochutnávky zdejších výborných vín a chybět nebude ani výklad odborníků a vycházka po vinici. Tak pokud vyrazíte ochutnat, tak přeje dobrou chuť Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, hezké odpoledne, přijde signál rádio. Za moment ABBA, Los Lobos nebo třeba Ace of Base. To nejlepší z 80. let máme v playlistu. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8, Rohanské nábřeží hlásí nehodu motocyklu a osobního vozidla, na místě jsou záchranné složky. Další komplikace vás potom čeká na Praze 7 ve Veletržní ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 15. hodina je tady a zní zprávy s Honzou Navrátilem. Maximální ceny paliv zítra o desítky haléřů opět klesnou. Benzín zlevní o 40 haléřů na 44 korun a 16 haléřů za litr. Cena nafty pak klesne o 58 haléřů na konečných 40 korun a 85 haléřů za litr. Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem, vedoucí úřady vlády Tinde Bartou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu nebo absurdní divadlo. Babiš soudí, že budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou. Nadrezortní vedení podle něj zůstane zachováno. Premiér posoudí návrhy expertů k agendám a do pondělka oznámí výsledek. Řekla to vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. Německo se chce napříště bránit kybernetickým útokům i aktivně. Vláda kancléře Friedricha Merce schválila návrh zákona, který umožňuje napadat a ničit zařízení kybernetických útočníků.
0: Co se děje v regionu?
1: Před dokončením je stavba nového zázemí motolského koupaliště. Z důvodu nepříznivého počasí na přelomu roku se práce zhruba o měsíc zdržely. Dokončeny tak budou letos v červenci. Pražané ale o oblíbené rekreační místo nepřijdou. K dispozici jim bude dočasně s mobilním zázemím a po celou sezónu zdarma. Koupaliště už otevřelo. 1. června se otevře také občerstvení.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Sára Vejlek dohrála na Roland Garros ve druhém kole. Světovou trojku a čtyřnásobnou šampionku Igu Świątekovou nezaskočila a prohrála 2-6 a 3-6.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, teploty měříme od 25 do 30 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek bude také jasno a teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Zítřejší den nám nabídne jasnou oblohu na východě s kupovitou oblačností, vítr zítra zafouká severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme od 21 do 25 stupňů, na horách počítejme s teplotami kolem 15. Tolik zprávy a Honza Navrátil, teď už Lukáš a další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start zahraje Stevie Wonder. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Los Lobos teď s námi na Signál rádiu. Zpěvačka kapely Blondie míří na filmová plátna. Prozradila to fanouškům na svém Facebooku. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: Phil Collins se po delší době objevil na veřejnosti a dokonce poskytnul rozhovor pro BBC. Prozradil, že dostal nabídku vystoupit během jeho uvedení do rock'n'rollové síně slávy. To odmítnul kvůli zdravotnímu stavu, cítí se ale prý poslední dobou mnohem lépe a nevylučuje v budoucnu koncertování ani tvorbu úplně nové hudby. Kapela Journey ukazuje na Instagramu fotky a videa ze svých koncertů. Fanoušky teď potěšili zprávou o dalším pokračování turné, ke kterému přidali hned 40 termínů. Bohužel jen ve Spojených státech. Robbie Williams pak sdílel video z příprav na filmový festival v Cannes. Časopis Vogue ho zpovídal přímo v jeho šatně a Robbie odpovídal na krátké otázky. Třeba prozradil, že nejatraktivnějšími vlastnostmi jsou pro něj empatie nebo humor a mezi jeho zlozvyky patří kousání nehtů, dokonce i na nohou. A sociální sítě jsou stále plné příspěvků o filmu Michael. Životopisný snímek o králi popu už vydělal přes miliardu dolarů a stal se tak bezesporu jedním z největších filmových trháků letošního roku. Na vlně zájmu o Michaela Jacksona se sveze také platforma Netflix, která oznámila, že chystá vydání nové třídílné série s názvem The Verdict. Ta nás vezme zpět do doby, kdy Michael čelil obviněním ze zneužívání nezletilých. Více se dočtete taky na našem webu www.signalradio.cz. Nezapomeňte nás sledovat taky na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.

0: Skupina Bros na Signál Rádiu. Ještě dva dny a je tady víkend. To mi připomíná, že vlastně pouze čtvrtek, pátek máte na to, abyste si v našem ranním vysílání vysoutěžili v podstatě předplatné na streamovací službu Prima Plus Premium na celý rok a k tomu ještě získáte náš stylový nový rádiový hrneček, o který nám hodně píšete. K vidění je třeba na našem Facebooku. Mimochodem, právě na Prima Plus Premium můžete sledovat i nový seriál Inspekce s Vojtou Dykem v hlavní roli. To vše zcela gratis může být vaše ve chvíli, kdy si v našem ranním vysílání zahrajete kvízovou hru ano nebo ne. Padne od Jirky Svobody jednoduchá soutěžní otázka, no a na vás je, abyste řekli ano nebo ne. Pokud se trefíte, všechno je vaše a tím pádem šanci vyhrát máte 50 na 50, tak nezapomeňte zítra ráno hrát s námi.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Lionel Richie na Signál Rádiu. Nastala chvíle, kdy do studia dorazila taky Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Když někam cestuješ, jaký je tvůj nejoblíbenější dopravní prostředek?
1: Tak to vím jistě a je to vlak.
0: Vlak.
1: Miluju vlaky.
0: A někdy jako nějakou dobrodružnou výpravu třeba něčím jiným než vlakem, ať už pěšky nebo na něčem zvláštním, absolvovala jsi?
1: Jo, já jsem takhle prošla celou Šumavu, jako s Krosnou a i tak jako trošičku křížem krážem po světě, po Evropě, jsme takhle právě jezdili s vlakem a s Krosnou a bylo to super.
0: Čech si vzal teďka do hlavy, že z Blanska na paddleboardu dopluje
1: no.
0: Až do Baltského moře.
1: Cože?
0: Ano.
1: Jo, tak to klobouk dolů, jestli to zvládne.
0: Ale pozor, zvládne, před 2 lety už totiž zvládnul podobnou cestu.
1: Aha.
0: Takže ví, co dělá.
1: Hezky.
0: Tak jsem na to zvědavý.
1: Tak vidíš.
0: Šla bys
1: tak
0: do toho třeba takhle?
1: Ty jo, nevím, já jsem na paddleboardu byla asi 2x a jako skoro vždycky jsem spadla, takže by to byla zajímavá cesta.
0: Tak maximálně by to trvalo dlouho.
1: Ano, ale v tomhle vedru asi v pohodě.
0: Terka s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 se na vás budu těšit. Ahoj. Automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased.

0: Na Signál Rádio se v rytmu 80 blížíme k 16. hodině. Je čas na to obhlédnout silnice a předat slovo Honzovi Navrátilovi. A pak si vás převezme Phil Collins, George Michael nebo Bad Boys Blue.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na Praze 3 v ulici Spojovací ve směru na Jarov. Srazily se tu dva osobáky. Jako další nehodu hlásí ulice Nádražní na Praze 5. Tady se s osobákem střetla dodávka, tak počítejte s částečně blokovanou komunikací. A přesuneme se na Pražský okruh ve směru z Ruzyně na D7. Tady se na 5. kilometru vytvořila kolona kvůli nehodě nákladního a osobního auta. A jako poslední tu je nehoda opět nákladního a osobního vozidla, a to tentokrát na 6. kilometru D1 ve směru na Prahu. Projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Hezké odpoledne, i v 16 hodin posloucháte Signál Rádio a připravené jsou další aktuální zprávy. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. 7 miliard, které mohly obce získat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové se další peníze podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek. Obce a města by mohly začít o peníze žádat zřejmě na počátku příštího roku. Řekla to dnes ministryně na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních.
3: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů. A to jsou ty výzvy, které by měly být vyhlášeny na začátku příštího roku.
2: Ceny ropy prudce klesají, a to po zprávě iránské televize o možné dohodě se Spojenými státy americkými. Brent ztrácí 5% pod $95. Americká ropa je pod $90 za barel. A stažení části amerických vojáků z Německa by mělo výrazný dopad na zaměstnanost v postižených regionech. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnili Německý hospodářský institut a také univerzita v Kolíně nad Rýnem.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražské letiště Václava Havla rozšířilo nabídku dálkových linek. Tentokrát se cestující dostanou novou přímou linkou do americké Filadelfie. O provoz nové linky se stará letecká společnost American Airlines se svým letounem Boeing 787 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Letoun létá denně až do letošního 5. října.
1: Sport.
2: Ve sportu míříme za fotbalem. Patrik Kvozo po 3 sezónách opouští Ostravu. S Baníkem se ganský fotbalista dohodl na předčasném ukončení smlouvy. V úvodních 2 sezónách za trenéra Pavla Hapala patřil ke stálicím základní sestavy. V tomto soutěžním ročníku se z ní postupně vytrácel a v zimě byl dokonce přeřazen do druholigového Bčka. Za Ostravu si připsal 56 ligových startů a 10krát nastoupil v předkolech evropské a konferenční ligy.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio počasí.
2: A další odpolední zprávy tady u nás na Signál Rádio doplníme samozřejmě pohledem na počasí. Venku je stále jasno a slunečno s teplotami od 25 do 30 stupňů Celsia. Noc na čtvrtek bude s jasnou oblohou, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Zítřejší den nám nabídne také jasnou oblohu, na východě ale s kupovitou oblačností. Vítr zítra zafouká od severu a nejvyšší denní teploty naměříme od 21 do 25 stupňů Celsia. Další zprávy na Signálu končí. Vracíme se k 80kám, tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Odbyla 16:00, vy jste se Signál Rádiem, kde jsme se prohodili s kolegou Lukášem Frélichem. Moc vás tady zdraví Terka Veselá. A kromě toho, že budeme pokračovat v té nejlepší hudbě 80. let, co nevidět už s Philem Collinsem nebo Georgem Michaelem, vydáme se i za skláři z nového boru, které čeká nový projekt Na druhém konci světa. O tom ale až za pár minut, teď už ta slibovaná hudba, tak pěkný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 10,000 Maniacs vám hráli na odpoledním Signal Rádiu, kde se pojďme přesunout do Singapuru. Na tamním letišti totiž skláři z Nového Boru rozpohybují skleněnou džungli. Příprava potrvá zhruba rok a instalace by podle zástupce výrobce Leona Jakimiče měla proběhnout koncem příštího roku.
1: Tam to skutečně budou dvě desetimetrové instalace, 10 metrů dlouhý, 10 metrů vysoký, znázorníc jako rozkvetlou zahradu, džungli nebo tropickou džungli, a ty květiny se budou postupně jako rozvíjet přes právě ty serva a ty motory, který nám dodává VUTS. No, já jsem na to hrozně pyšnej, protože to bude asi nejvíc instagramovaná fotka nebo video, protože tam prochází jako desítky milionů lidí tím letištěm.
0: Skláři z Nového Boru jsou známí unikátními skleněnými plastikami a svítidly, která dodávají do celého světa. Kromě jiného vyrábí ceny Itálie nebo ceny pro vítěze nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France.

0: Tři minuty před 4:30 nám Barbara Streisand zaspívala hit Woman in Love a mě by zajímalo, jestli jsou mezi vámi tací, co mají rádi období středověku. Už tento víkend totiž atmosférou této doby ožije rovnou několik míst. Bude mezi nimi například Králův dvůr, hrad Kašperk nebo Starý Plzenec a vy samozřejmě můžete být součástí. Když kouknete na naše webovky signalradio.cz, v kolonce aktualit veškeré akce najdete a můžete tak prožít víkend jak za doby Karla IV.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

České osmdesátky jsme si na Signál rádiu připomněli s Petrem Kotwaldem a už za pár minut zase vyrazíme do světa za UB40, Boney M nebo Martikou. A s příchodem páté hodiny samozřejmě i s Honzou Navrátilem, tak se nenechte ujít ani jeho zprávy.

0: S Johnem a Mary se na Signal Radio loučíme se 16:15. Vy s námi pojďte zjistit, jak vypadá doprava a co nového se událo ve světě. A než se nadějete, další osmdesátky budou zase tu. A to tentokrát od Eltona Johna, Eruption nebo Chrise Rea.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou osobáků je hlášená v ulici Radlická, a to přibližně na pomezí galerie Butovice ve směru na Stodůlky. Další dvě osobní auta se srazila v ulici Průmyslová ve směru na Štěrboholy a dodávka s nákladním autem se střetly na 194. kilometru D1 ve směru na Prahu, kde je i neprůjezdný pravý jízdní pruh. Počítejte tedy pravděpodobně se zpožděním a mějte bezpečné cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 17. hodina je tady a s ní další zprávy. Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Byla jedinou kandidátkou. V dalších dnech se tak uskuteční druhé kolo tajné volby. Český olympijský výbor a někteří sportovci vyzvali v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše, aby při jednáních o budoucnosti České televize myslel na zachování sportovního kanálu ČT Sport. Hasiči poprvé v akci vyzkoušeli nákladní drony. 4 bezpilotní letouny pomáhaly v náročném terénu Národního parku České Švýcarsko. V oblasti Jahodové cesty transportovaly hadice a další vybavení. Brněnský dopravní podnik dokončil v ústředních dílnách renovaci 2 pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu. Před sebou má práci na dalších 3 vozech T3 a jednom atypickém voze typu T4. Zatímco první byl zařazený do provozu už v roce 1964, druhý až v roce 1985. O jak náročné práce se jednalo, tak to popsal vedoucí ústředních dílen Tomáš Kadlec.
2: Tak opravdu ty vozidla se rozdělily takzvaně do posledního šroubku, opravdu na hrubou stavbu, proběhlo otryskání, následně provedly se karosářské opravy, ty byly relativně náročné, protože opravdu zub času na těchto vozidlech zapracoval a následně proběhla instalace zbývajících komponent strojení, komponent v interiéru, v exteriéru, samozřejmě zasklení a veškeré tyto věci, které k tomu patří. Samozřejmě část komponent se takzvaně zrepasovala a obnovila, jak z toho vozidla, tak samozřejmě i z našich zásob.
1: Doplňme, že pražský dopravní podnik za 6 renovovaných tramvají zaplatí 60 milionů korun. Nasadí je pak na pravidelnou turistickou linku číslo 23.
0: Co se děje v regionu?
1: Výběh pražské zoologické zahrady, který je v Dolních Počernicích, slaví přírůstek. Narodila se tu samička zubra evropského. Od loňského roku, kdy se sem stádo přesunulo z výběhu v Troji, se jedná o první mládě tohoto druhu. Pražská zoologická zahrada hlásí další přírůstky, například na dívčích hradech a v trojské expozici Goby u koní Převalského.
0: Sport.
1: Beach volejbalistky Marie Svozilová a Marie Sára Štochlová zahájily turnaj v Ostravě prohrou s obhájkyněmi prvenství Tamilou a Viktorií z Brazílie. A za Teplice bude i v příští fotbalové sezóně nastupovat Lukáš Mareček. 36-letý defenzivní univerzál a zastupující kapitán prodloužil se severočeským prvoligovým klubem smlouvu o další rok.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio počasí.
1: I zprávy v 17 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je jasno, stále také slunečno a teploty měříme kolem 27 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek bude obloha jasná, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Zítřejší den bude také jasný, na východě s kupovitou oblačností, vítr bude foukat od severu a nejvyšší denní teploty naměříme od 21 do 25 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje Terka.
0: Signál Rádio.
3: Pěkné odpoledne, zprávy jsou za námi, další osmdesátky před námi. A než se rozezní Nikita od Eltona Johna, tak by mě zajímalo, kolik z vás naposledy něco napsali rukou. V dnešní době už většina všechno zapisujeme do telefonu nebo do počítače, ale někdy by se pravděpodobně vyplatilo opět papír a tušku vytáhnout. Proč? Na to si budete muset počkat, ale kromě Eltona Johna vám bude hrát Eruption a Chris Rea, tak věřím, že to půjde jako nic. Tak užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Road to Hell, velká klasika nejen 80. let, to jsme se hráli na Signal rádiu. A jak jsem nakousla už před chvílí, spousta z nás po ukončení školy skoro na dobro odhodila papír a tušku a poznámky si místo do diáře zapisuje do telefonu nebo do počítače. Ale asi nebude překvapením, že právě psaní rukou má velký vliv na náš mozek, a to jen v dobrém smyslu. Když vezmete do ruky propisku, tak údajně zpomalíte, ve vašem mozku se zapojí centra spojená s pamětí, soustředěním a přemýšlením, a o to lépe si pak zapsané, jak už schůzky, seznamy nebo důležité poznámky zapamatujete. Není to samozřejmě vůbec nic nového, protože už třeba v té škole to tak u učení fungovalo, ale možná vás to aspoň přinutí se zamyslet, kdy naposledy jste něco doopravdy napsali prostě tuškou, propiskou, a přestože mi je jasný, že například kalendář je opravdu jednodušší mít v tom telefonu, tak si můžete aspoň zkusit napsat nákupní seznam nebo cokoliv jiného, co vám prostě ten mozek zase trochu jinak zaktivuje. Tak pište, pište, a teď už Donna Lewis, pěkný poslech.

0: Duet Lucky Bílé a Ilony Čákové nás dostal do půl šesté na Signál rádiu v osmdesátkách. Budeme samozřejmě pokračovat, a to s Foreigner, Cher, Queenama a pak s hitem, který rozhrajeme v našem magneťáku. Tak u toho buďte s námi.
1: Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.

0: odpoledne, které trávíte se Signal Rádiem. A abychom si poslouchání osmdesátek užili ještě více, pustíme si další hit z Magiče.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hit z pásky se přesně hodí do tohoto počasí, je plný energie, která vás nenechá chladnými. A je to Get On Your Feet od slavné zpěvačky Glorie Estefan. Skladba prý vznikla během turné přímo v autobuse mezi koncerty a je to opravdu jeden z těch pozitivních a motivačních songů, který vás vyzývá, abyste se nevzdávali a postavili na nohy. A to doslova. Vyšel roku 1989 a přestože v té době se nedostal na plný vrchol hit parád, teď ho na vrch osmdesátek rozhodně pokládáme. Tak to by byl hit Get On Your Feet od Glorie Estefan a míří právě za vámi.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Vlny 80. nás na Signál Rádio dostali k 18. hodině. Ta u nás znamená poslední dopravu a zprávy Honzina Vrátila dne, tak si je pojďte užít s námi a pak se postupně připravujte na Erika Carmena, Bee Gees nebo Abu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dnešní dopravu zakončíme v ulici Hvězdova na Praze 4, kde počítejte s úklidem vozovky po nehodě. A v ulici Karlická v Radotí někde osobní auto bohužel srazilo cyklistu. Projíždějte na obou místech opatrně a mějte šťastné cesty pro dnešní podvečer.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký středeční podvečer s 18. hodinou, pojďme na signálu za dalšími zprávami. Maximální ceny paliv na zítřek o desítky haléřů klesnou. Benzín zlevní o 40 haléřů na maximálních 44 korun a 16 haléřů za litr. Cena nafty pak klesne o 58 haléřů na maximálních 40 korun a 85 haléřů za litr. Poslanecká sněmovna po čtvrté nezvolila Vlastimila Válka z TOP 09 do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Neuspěla ani Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS. Do rady naopak zamířil nominant motoristů Marek Zeman. Vyřizování a vyplácení sociálních příspěvků bude ještě 2 roky na úřadech práce. Na sociální správu přejde až od června roku 2028. Předlohu dnes schválil Senát. Digitalizace dávek státní sociální podpory nebude spuštěna od letošního července, ale postupně až od září příštího roku. Senát tento odklad také schválil. A bojové vozidlo pěchoty CV-90 nebo tank Leopard 2A4 budou v sobotu 6. června patřit k hlavním lákadlům Dne pozemního vojska armády České republiky Bahna.
0: Co se děje v regionu?
1: Takzvaná světelná závora nakonec v Trojské ulici nebude. Zařízení mělo regulovat provoz mezi Bohnicemi a Trojou. Nakonec se o regulaci postarají klasické semafory. Ty magistrát nainstaluje v Trojské ulici na 2 přechodech na trasách do škol. Dodejme, že původní plán světelné závory se nelíbil Praze 8, která se obávala zhoršení dopravní situace.
0: Sport.
1: Ve sportu máme zprávy z tenisu. Marie Bousková postoupila po třetí za sebou do 3. kola Roland Garros. Francesku Johnsonovou porazila 6-0 a 7-6 a může hrát s Mirou Andrejevovou.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Aby dnešní zprávy byly kompletní, přidávám také pohled na počasí. Venku je stále jasno a slunečno, teploty se pohybují kolem 26 stupňů. V noci na čtvrtek bude také jasno, teploty ale klesnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy čtvrteční den, nám nabídne jasnou oblohu, na východě počítejme s kupovitou oblačností. Vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 21 do 25 stupňů. Pokud plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 15. Takové byly zprávy na signálu ve středu s datem 27. května. Hezký zbytek dnes naší muzikou přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Hodinkové ručičky ukazují 4 minuty po 6. Vyladíte Signál Rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá. Doufám, že je pro vás tahle hodina ve znamení konce dnešních povinností, že už vás čeká jen pohodový podvečer a večer. Nám ho tady zpříjemní Eric Carmen, Eros Ramazzotti, Tina Turner nebo Bee Gees. A tradičně i kolega Jirka Svoboda a jeho signály z minulosti, které si obzvláště dnes nenechte ujít, protože přinesou pohled na velmi důležité historické události. Hodinu ale započneme hitem Hungry Eyes, tak si ho moc užijte.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 18.

Signál Rádio, to nej z osmdesátek.

0: Bobby alias Bee Gees a předávají mikrofon kolegovi Jirkovi Svobodovi.
1: Jste se Signo rádiem, v kalendáři je datum 27. května, což byl v roce 1942 den, kdy parašutisté Gabčíka Kubiš spáchali atentát na Heidricha. Mám tady pro vás ale i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 1999 po 22 letech restaurátorských prací zpřístupněna poslední večeře Leonarda da Vinciho. V roce 1937 byl otevřen nejslavnější most světa Golden Gate Bridge v San Francisku. Do roku 1964 to byl nejdelší visutý most světa. Přežil bez problémů dvě silná zemětřesení, při kterých se jeho mostovka jenom lehce rozhoupala. V roce 1927 ukončila automobilka Ford výrobu modelu T zvaného Leasinga. Od roku 1908 bylo vyrobeno přes 15 milionů kusů. V roce 1902 se začal stavět plavební kanál Vraňany Hořín a Zdymadlo Hořín na Vltavě na Mělnicku. Dostavěn byl o 3 roky později. A v tento den se v roce 1897 konal první ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Byl to nejstarší silniční běh v Evropě.

0: To byl Brian Ferry s hitem Don't Stop the Dance. Snad jste tedy tancovat nepřestali a nepřestanete ani s Heart, Johnem Sekadou nebo Madonou, kteří ovládnou éter signál rádia už za okamžik.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Královna popu zapěla na Signál rádio, kde pro vás kolega Luboš Dvořák zjistil, proč se budou rušit nebo slučovat školy.
1: Boom výstavby základních a mateřských škol ve středních Čechách pomalu končí. Dětí výrazně ubývá a v řadě oblastí budou mít města problém naplnit stávající kapacity. I když se do prstence kolem Prahy stále stěhují noví osadníci, tak křivku nezachrání. Ovšem při bližším prostudování demografického vývoje Čech a Moravy jsem zjistil překvapivá čísla. Po napoleonských válkách nás lineárně přibývalo tady ročně narozených dětí až do roku 1905. Tam začíná pád, který prohloubily obě světové války. Na počátku

60. let se to zastavilo a pak přišla generace Husákových dětí. Porevoluční kvas v rozmnožování se dostal v roce 1995 na nejnižší hodnotu, kdy to kleslo pod hranici 20 000 novorozenat. Na počátku 20. století to bylo nepředstavitelných 330 000 mimin. Nyní se k 90. opět blížíme. V čem jsme ale progresivní, je počet mimomanželských potomků. Oproti monarchii jsme z 10% posílili na 50. Tak odvahu do budoucnosti přeje Luboš Dvořák.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Signál Rádio.
1: 7 hodin večer se necháváte unášet tím nejlepším z 80. let na Signál Rádio. S vámi je Terka Veselá, krásný večer. Pojďme rozjet další 60-minutovku, ve které zazní Roxette, Michael Jackson, Sandra a mnoho dalších. A kde také společně vyrazíme do safari ve Dvoře Králové, které se pyšní novým přírůstkem. Teď to ale přebírá Tony Esposito.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

jste se Signál rádiem, kde to žije 80kami, ale na chvilku se přemístíme do Safari parku ve Dvoře Králové, kde na vás čeká novinka letošní sezóny, a to dvojice drobných zoril malých. To je lasicovitá šelma, která se v zoologických zahradách velmi vzácně chová. Ve světových zahradách jich je pouze 33, ale počty by snad prý mohly rychle přibývat. Zorily malé na první pohled zaujmou výrazným černobílým zbarvením, které jim slouží jako výstražné, stejně jako pachové žlázy, které by asi málo kdo z nás chtěl zažít v akci, ale jinak jsou to rozkošná zvířátka, která určitě stojí za to navštívit. Pár, který obývá nově upravenou expozici v pavilonu Šelem, dorazil sameček ze Švýcarska a samička z Plzně, která patří mezi první české zoo, které se povedlo zorily malé v rámci Česka odchovat. Jediné, co by vám mohlo návštěvu zkazit, je jejich spací režim. Zorila malá je zvíře noční, takže se doporučuje za ní zajít buď hned po otevření parku, nebo na pak těsně před zavírací dobou. Jinak je dost pravděpodobné, že je uvidíte akorát tak spinkat. Pokud tedy ještě nemáte plány na víkend, možná právě Dvůr Králové bude vaší destinací. A pokud tam vyrazíte, tak zorily určitě pozdravujte.

0: Za 2 minuty budeme mít 7:30, vy si užíváte 80kové vykopávky, další budou od Depeche Mode nebo Joea Cockera a Jennifer Warrens. A pokud by vám přece jenom nějaká pecka chyběla, přijde čas signálu pro radost, ve kterých máte možnost nechat zahrát na přání. Takže pokud budete mít chuť, až uslyšíte znělku signálu pro radost, volejte 910 260 910.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádie. Se Signál Rádie. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Romantiku nám na Signal Radio přinesli Joe Cocker s Jennifer Warrens a jakou atmosféru nastolí další hit, zjistíme s posluchačem Karlem.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Pěkný večer, Karle. Hala, slyšíme se.
2: Chtěl bych dát zahrát Romanovi.
0: Ano, Romanovi. Ano. A co zahrajeme?
2: Sissy Catch.
0: Mm-hmm. Může být Backseat of Your Cadillac.
2: Ano, může být.
0: Dobře, a chcete ještě něco Romanovi vzkázat?
2: Ano.
0: Co to bude?
2: No, že tato pesnička je iba pre něho a pre Ligu výnimočných.
0: Dobře, tak to je krásné. Tak já teda posílám Sissy Catch pro Romana a mějte krásný večer.
2: Tak, děkujem pekně.
0: Taky naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: show.
1: Signál Radio.
2: Pěkný večer všem, co ladí Signál Radio. Máme chvilku po osmé, což je hodina, ve které nám zazní signály hudební minulosti Lukáše Bláhy. V těch se dnes dozvíte, jaký hit byl v Anglii vysílán pouze v noci, nebo jaký koncert jedné velmi známé kapely byl přerušen alarmem oznamující zemětřesení. Tak to už za pár minut, do té doby U2, John Paul Young a Bobby McFerrin. Tak zážitkový poslech vám přeje Terka Veselá.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Na velmi pohodové a pozitivní vlně jsme se vezli s Bobbym McFerrinem a budeme pokračovat s kolegou Lukášem Bláhou.
2: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
3: Na úvod se vracíme do 27. dne měsíce května letopočtu 1977. Sex Pistols tehdy vydali svůj kontroverzní a patrně nejslavnější single God Save the Queen. V prvním týdnu se ho na ostrovech prodalo kolem 150 000 kusů, navzdory tomu, že tamní stanice BBC jej hrála pouze v noci a některé hudební obchody odmítaly nahrávku zařadit do nabídky.

Za druhé řadíme zpátečku ku 27. dni měsíce května v 87. roce. Při koncertu YouTube v Římě byl spuštěn alarm ohlašující zemětřesení. Důvodem ovšem nebylo řádění přírody. Mohla za to příliš vysoká úroveň zvuku kapely. Bono a spol zřejmě slušný oddíl.

Na závěr plujeme proti proudu času za velkým comebackem. Pouhá jediná scéna populárního seriálu z dílny Netflixu Stranger Things vdechla před 4 roky druhý život dávné skladbě zpěvačky Kate Bush s názvem Running Up Dead Hill. Ta původně vyšla roku 1985 a nejenže se ve více jak 30 zemích dostala na hitparádách daleko výše než v době vzniku, ale díky přehrávání na streamovacích službách přispěla značnou částkou do rozpočtu mile překvapené britské divy.

0: To byl Jimmy Somerville, už za chvíli navážu Shakin' Stevens a jelikož máme středu, je možné, že někdo z vás už je natěšen na dnešní hitparádu Martina Hovorky, na tu se totiž jen tak nezapomíná, takže jestli máte čas i za půl hodiny, určitě se Martinem nechte přinést do května roku 1986 a to až přímo do Spojených států. Zavzpomínáte na 10 největších hitů, na finálový měsíc existence skupiny Wham nebo na přelomový hit zpěvačky Janet Jackson. Tak to vše a ještě více už dnes ve 21 hodin.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Horskou dráhu emocí jsme si jížděli spolu s duem Wham. Nebude to trvat dlouho a náladu vám zlepší Queenie, Kim Wilde nebo Elton John. A s příchodem 9. hodiny pak je samozřejmě Martin Hovorka. Tak buďte i nadále se Signál rádiem, kde se s vámi pro dnešek loučí Terka Veselá. A mějte krásný zbytek večera. Ahoj.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Nás, moderátory Signál Rádia a vás, posluchače této skvělé rozhlasové stanice, spojuje jedna velká záliba. A to jsou osmdesátky. Písničky z 80. let. Ty vám tady u nás na Signál Rádiu hrajeme od rána až do večera, jak se říká 24/7. A v tento okamžik nás čeká další díl naší retroparády. Chcete-li signálů světových hitparád. A tentokrát vás zavedu do roku 1986 a odehrajeme si, jak vypadal americký singlový žebříček na týden přesně před 40 lety. Tak se pohodlně usaďte a poslouchejte.
0: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Já to vezmu jen tak telegraficky. Rok 1986. To byl Černobyl, ta ohromná havárie, bohužel. Pak tam byl samozřejmě ten nový vůz Škoda Favorit a taky premiéra filmu Vesničkomá středisková. A v hitparádách se objevil také Falco. Tak ať se vám skvěle poslouchá, já jsem Martin Hovorka a pouštím vám písničku Rock Me Amadeus.

Dobrý večer, tady je Signál Radio a za námi také písnička Rock Me Amadeus, písnička od rakouského zpěváka Falka, což byl vlastně první německy zpívaný song, píseň, která ovládla americký singlový žebříček Billboard Hot 100. Takhle úspěšná písnička to byla, no a to, že jsme si ji teďka vlastně hráli, to je ten důkaz, protože já vám dneska nabízím písničky z amerického singlového žebříčku, tak jak vypadal na týden přesně před 40 lety. Vlastně písničky, které si dneska tady pouštíme, tak slaví 40 let. Schválně, kolik vám bylo, milí posluchači Signál Rádia, před 40 lety? To je úplně jednoduchý to od svého současného věku. Odečtete tu 40. Možná dokonce poslouchá někdo, kdo se teďka dostal do mínusu. Tak jsme rádi, že i mladí poslouchají samozřejmě písničky z 80. let. Ty máme tak rádi. A tady je další kousek, který slaví 40. Level 42 a písnička Something About You. Signál Rádio s vámi, dobrý večer.

Posloucháte Signál Radio a tohle je přesně ta písnička, která definovala zvuk 80. let. Skupina Level 42, která geniálně uměla propojit jazz, funk a pop, a to se přesně podařilo v této písni Something About You, která se umístila na 9. příčce amerického singlového žebříčku na týden přesně před 40 lety, tedy v druhé polovině května roku 1986. Mimochodem, pokud jste se dívali na MTV nebo jste třeba hltali videoklipy a dodnes hltáte videoklipy 80. let, já kolikrát u YouTubeka dokážu vydržet celé večery a pouštět si klip za klipem a vzpomínat si jen tak jako pro sebe a pro radost, tak tohleto je klip k písni Something About You, kde všichni členové kapely Level 42, včetně toho basáka a zpěváka Marka Kinga, tak byli oblečeni do takového kostkovaného obleku a měli udělaný výrazný make-up. To je prostě signifikantní pro tento videoklip písnice Something About You. Taky si ho někde najděte a udělejte si radost. Zazpomínejte si na 80. léta. Já mám pro vás další vzpomínku a tentokrát to bude Janet Jackson. Dáme si píseň, která dostala Janet z toho stínu jejího bratra Michaela Jacksona. Protože v osmdesátkách, pokud se řeklo Jackson, tak všichni hnedka mluvili o Michaelovi. Jenomže i Janet měla svoje písničky a ne vůbec špatný. A tohle to je důkaz, my si dáme pecku What You Have Done For My Lately. Tak pojď, Janet.

rádio a tohle to je Janet Jackson. Tady ta písnička je považována za klíčový moment, kdy se Janet Jackson vymanila z obrazu pouze té mladší sestry Michaela Jacksona a stala se suverénní popovou hvězdou. Wow! Za námi přelomový hit Janet Jackson z alba Control. Já si říkám, jestli my tady v Československu jsme taky měli nějakou takovou zpěvačku, která měla taky takový nějaký přelomový hit v roce 1986. Tak já bych tady měl, stejně jako Janet Jackson měla tuto skladbu, a já řeknu i název, aby se si třeba mohli dohledat, What Have You Done For Me Lately. A naše Marika Gombitová, ta měla skladbu Chlapci v pasci, která se stala jednou z nejhranějších diskotékových skladeb právě v tom našem dnešním roce 1986. Mimochodem, za video k tomuhle singlu získala Marika Gombitová cenu Zlatý triangel jako nejlepší videoklip roku. Což Zlatý triangel, to je vlastně taková podobná cena, jako Video Music Awards bylo. Takže pojď, Chlapci v pasci.

Toto je taková slovenská Zagorka, Marika Gombitová. Hudební legenda, kterou nezastavila ani tragická autohavárie v roce 1980, po které zůstala upoutána na invalidní vozík. Nejenom, že zpívala, ale ona i komponovala písničky a je držitelkou mnoha ocenění. Já jsem tady před malým momentem se pokoušel srovnat Janet Jackson a Mariku Gombitovou, tak si vlastně vemte, že Janet Jackson začínala zpívat vedle svého bratra Michaela Jacksona, to ještě bylo v té rodinné kapele Jackson 5, ale pozor! I Marika Gombitová začala zpívat vlastně s rodinou, protože ona své první písničky, své hudební začátky měla po boku svých bratrů. Začala zpívat ve 12 letech se svými bratry, až teprve poté se osamostatnila a vlastně dodnes ji známe jako solovou zpěvačku, jeden z nejzásadnějších ženských hlasů na Slovensku. Tak to byla Marika Gombitová, protože i ona měla zásadní písničky v roce 1986. My jsme si připomněli tu, která se jmenuje Chlapci v pasci. No a přátelé, teď hrábneme trochu do strun, protože jestli se poslouchali před týdnem, tak si vybavujete, že jsem vás lákal, že v tom dalším díle, tedy v tom dnešním, zazní skupina Van Halen. A my od tady té rockové americké skupiny známe pouze na první dobrou písničku Jump. Jump! Jump! Ale málo se ví, že Van Halen měli i další zásadní hity, jako je třeba tento Why Can't This Be Love?

Tato písnička okamžitě po vydání pobláznila celou Ameriku a skladba Why Can't This Be Love se stala jedním z nejúspěšnějších singlů kapely Van Halen. Dokonce, když se kapela zbavila původního zpěváka Davida Lee Rotha, tak trošku jako uklidnili svůj směr, protože nejprve dělali hardrockovou muziku, ovšem po odchodu zpěváka Davida Lee Rotha, tak přišli k takovému jako melodičtějšímu roku a o to se zasloužili zpěvák, nový zpěvák Sammy Hagar. Každopádně, co zůstalo, to jsou ty klávesové riffy Eddieho Van Halena. Tak přátelé, máme za sebou písničku skupiny Van Halen, a my jsme stále v americkém singlovém žebříčku, tentokrát úplně zvolníme, zase jako přešaltujeme někam jinam, protože od té rockové muziky se vydáme za taneční písničkou a v tomto případě už nastupuje Gloria Estefan a její domovská skupina Miami Sound Machine. Šestá nejúspěšnější skladba na týden přesně před 40 lety v americkém singlovém žebříčku Bad Boy, právě teď na Signál rádiu. Ať se vám hezky poslouchá. Pěkný večer.

může pochlubit tím, že má rovnou dva videoklipy. A v tomto případě tomu tak je. Zpívala Gloria Estefan a taky její skupina Miami Sound Machine. My jsme si dali písničku Bad Boy a skutečně k této písničce existují dva různé videoklipy. Ten první, ten obsahuje taneční scény ve stylu muzikálu Cats, zatímco druhá verze, často známější verze, to je takzvaná Miami version, Miami verze, tak ta se natáčela na plážích a v hotelech na South Beach, což je právě v Miami. Tak a přátelé, než se vrhneme na top 5, na 5 největších hitů amerického singlového žebříčku, které bodovali na týden přesně před 40 lety, tak to ještě trošku napneme a dáme si písničku od skupiny Wham. A já vám ji zahraju z jednoho prostého důvodu, protože se jedná vlastně o úplně definitivně poslední single, který skupina Wham vydala. A tady ta písnička vlastně bodovala měsíc před tím, než skupina Wham odehrála svůj definitivně poslední koncert ve Wembley. Vemte si, že byl prostě konec května roku 1986. Wham měli svůj poslední koncert naplánovaný na konec června, tedy o měsíc později. Tehdy před těmi 40 lety opravdu kapela Wham, Andrew Ridgely a George Michael zbýval poslední měsíc. Ovšem lidi tak jenom jako tušili, že se něco u nich děje, že asi to není úplně dobrý, ale přesto měli radost, že rádia a televize po celém světě hrála tady tu skladbu Age of Heaven. Tak si pojďme připomenout, jaké bylo to finále skupiny Wham.

týdnů před koncem skupiny Wham toto duo ještě stihlo vydat kompilaci, ta se jmenovala The Final a vyšel tento rozlučkový single Age of Heaven. Konec duo Wham inicioval George Michael, který se chtěl věnovat solové kariéře a hudebně se posunout směrem k vyzrálejší tvorbě. Ten rozpad nebyl doprovázen skandály, šlo vlastně o takový přirozený vývoj, kdy George Michael cítil, že z dua už vyrostl. Ten definitivní konec, to byl koncert, který proběhl ve Wembley 28. června roku 1986 a byla to taková definitivní obrovská tečka za celou tou krásnou érou skupiny Wham. Ale je dobře, že se pánové rozešli v dobrém a že i po letech dokázali spolu třeba zajít na kávu. Toto jsou signály světových hitparád. Hrajeme si dnes 10 písniček tak, jak se jim dařilo v top 10 amerického singlového žebříčku na týden přesně před 40 lety. A toto už je místo páté. Nušus

Další z megahitů 680. roku, posloucháte Signál Radio. Co je zajímavé, že původně tady ta písnička byla mnohem rychlejší, ovšem ve finále byla zpomalená, což jí dodalo takový typický groove a myslím si, že možná díky tomu, že nebyla typicky rychlá a taneční, tak vyčnívala a lidem se to líbilo natolik, že tu písničku vyžadovali a ona se dostala do amerického singlového žebříčku. Přátelé, páté místo, New Shoes, I Can Wait, páté místo na týden přesně před 40 lety. A teď zvolníme, protože nás čeká Madonna. Wow. Písnička, která byla napsaná pro krimi drama na dosah, ve kterém hrál i Madonin tehdejší manžel Sean Penn. Jeden z největších hitů Madony před 40 lety.

Posloucháte Signál Rádio a v době, kdy Madonna bodovala tady s tou písničkou Live to Tell, tak už nějakých pět let, dejme tomu 4-5 let, jí znal de facto celý svět. Ale přátelé, co bylo předtím, než se Madonna stala slavnou? Chtěli byste určitě nějaký skandál této dámy, protože ona je skandály prorostlá, tak byste určitě chtěli nějaký skandál z doby, kdy Madonu ještě nikdo neznal. Tak si představte, že než se Madonna stala hvězdou, tak pracovala na Times Square v Dunkin' Donuts. Jsou taky ty koblížky. Prostě prodávala koblížky. No. Ovšem, oni z tohohle obchodu vyhodili, protože po zákazníkovi vystříkla marmeládu. Jako nevím, co se tam tenkrát v tom obchodě stalo, to už se v kronikách nepíše. No ale asi musel hodně naštvat ten zákazník. Já nevím, možná se špatně tvářil, nebo co já vím. Si moc vymýšlel, Bůh ví co. Tak každopádně Madonna uměla skandály ještě předtím, než jí takzvaně spolkl show business. Tady jsou signály světový hitparád, náš hudební výlet do hitparád z 80. let. No a milí posluchači, my vám musíme také prozradit, co nás čeká za týden v tomto hudebním speciálu. To se podíváme do roku 1987. Evropský singlový žebříček z 87. roku nás čeká na Signál Rádiu přesně za týden. A tady je taková malá ochutnávka. Duo Mel & Kim a písnička Respectable.

0: Slyšíte, to jsou sestry Applebayovy, Mel and Kim a jejich jeden z největších hitů 80. let, Respectable, ten vám více okomentuji za týden, kdy nás čeká pohled do evropského singlového žebříčku, kde se také toto duo umístilo, ale až v roce 1987, který nás bude zajímat za týden v tomto hudebním speciálu. Signály světových hitparád na Signál rádiu každou sobotu v 6 hodin večer a nebo pak ve středu od 21 hodin.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Dobrý večer vám všem, kdo posloucháte Signál rádio. Tady jsou osmdesátky jako doma a mám tu pro vás další pecku dnešního večera. Robert Palmer a Addicted to Love. Přátelé, když už jsme dneska hovořili o videoklipech, tak dáme i vzpomínku na toto video, video k této skladbě. Nevím, jestli si vybavujete videoklip, ale každopádně Robert Palmer byl obklopen modelkami a ty předstíraly hru na hudební nástroje. Další z kulturních ikon 80. let byl právě tento videoklip ke skladbě Addicted to Love a to už vám právě teď hrajeme na Signál rádiu. Tak koukám se tady do žebříčku. Třetí místo amerického singlového žebříčku na týden před 40 lety. Pojďme si to vychutnat. Robert Palmer.

Tuto píseň původně měl Robert Palmer zpívat s Chaka Khan, ovšem tato dáma se na finální nahrávce neobjevila. Ale myslím si, že vůbec to není na škodu, protože tak jako tak, Addicted to Love, jedna z nejúspěšnějších a nejlepších písní Roberta Palmera vůbec. Vy posloucháte Signál Radio, přehráváme si americký singlový žebříček tak, jak vypadal na týden přesně před 40 lety a v tento okamžik už jsme jenom kousíček pod vrcholem, ta nejúspěšnější písnička nás čeká za malý moment, ovšem teď je potřeba dát si dvojčičku. A to je skladba, která dokonce zazněla i na olympiádě v roce 2012, kde tehdy vystoupili pečáci. Tady jsou Pet Shop Boys a písnička West and Girls.

0: Miluju ten příběh, jak se tito dva pánové dali dohromady, Chris Lowe a Neil Tennant. Potkali se v nějakém obchodě s elektronikou. Jeden z nich tam šel koupit baterky, druhý tuším Walkmana nebo nějakou jinou elektronickou vychytávku. A jak stále vedle sebe ve frontě, tak se bavili a zjistili, že mají podobné názory, podobné koníčky a tak nějak si řekli, že by spolu mohli něco zkusit natočit, nějaké písničky. A vidíte, z toho přátelství na celý život a taky díky nim jsme si užili spoustu krásných chvil při poslechu jejich písniček. To byla jedna z nich, Western Girls a Pet Shop Boys.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Stále si hrajeme písničky, které v těchto dnech slaví 40. výročí. Máme tu americký singlový žebříček, tak jak vypadal v druhé polovině května roku 1986. A než si pustíme úplně nejúspěšnější písničku té doby, tak bych vám chtěl říct pár věcí, které jsou spojeny s tím rokem 1986. Tak jednak přišel na svět CD-ROM. Mechanika CD-ROM, která umožňovala přehrávat kompaktní disky, to byl velký posun, protože do té doby tak maximálně kazety, gramodesky a najednou jsme to všechno měli na těch stříbrných plackách. Rok 1986, co se módy týče, tak každý musel mít džíny a hodně se do módy také prosazovaly manžestrové kalhoty. Manžestráčky. No a co se třeba dejme tomu filmu týče, tak vedle vesničky mé střediskové se do kina chodilo také na Top Gun. To bylo samozřejmě spíš jako v zahraničí, i když i my jsme se propracovali k Top Gunu. Mimochodem víte, že se chystá Top Gun 3. Je to tak, bude Top Gun 3. Dokonce i s Tomem Cruisem. Paráda. Takhle to jsem odbočil do současnosti. My jsme stále v 86. roce a vás jistě zajímá, jaká písnička byla tehdy nejúspěšnější. Tak pojďme, přátelé, se právě teď podívat na úplně první desku zpěvačky Whitney Houston, na její debutové album. To se jmenovalo Whitney a obsahovalo také skladbu Greatest Love of All, která byla dokonce nominovaná na prestižní cenu Grammy v kategorii Nahrávka roku. To je ona, ta písnička. A zároveň to je nejúspěšnější skladba amerického singlového žebříčku v druhé polovině května před 40 lety. Tak pojďme si to vychutnat a buďte dá u Signál rádia, protože hrajeme ty nejlepší osmdesátky. Já jsem Martin Hovorka, přeju hezký večer. I need the

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.